0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, rádia, čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná Fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas Rock. Happy birthday, rádio Čas Rock. Happy birthday, rádio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok, hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

0: Kopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Ručičky na hodinách, co nevidět, to skočí na 6. hodinu raní a to znamená, že startuje živé vysílání Rádia Čas roku. Od mikrofonu vás všechny zdraví a dobré ráno přeje Ivo Raška. Dneska jsem zde ve studiu osiřel, protože můj kolega Tomáš vyrazil na exkurzi do Vizovické likérky. A není v tom sám, víme o tom, že spolu s ním je na Masters of Rock třeba Hans nebo Vojta a pochopitelně nemalou množinu tvoří i řada z vás, našich posluchačů, a tak vám na dálku přeji, ať si to tam užijete. Ale pohodový den přeji samozřejmě i všem ostatním, kteří jsou třeba v práci a nebo na cestě do ní. A rovnou zde mám pro vás i degustační ochutnávku z našeho rockového meníčka. Za chviličku zazní třeba kapela Glory Hammer. Ostrém budíčku budou také Boston. No a těšit se můžete třeba také na Halloween. Jako vždy jdou napřed ale zprávy, které má dneska na povel, pokud se nepletu, Honza Gevelčík, a já mu tímto předávám slovo.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Aktuálně se zdržíme u Karviné na Těšínské ulici ve směru na Český Těšín. Tady osobní auto srazilo srnu a nehoda nás potrápí taky na Vsetíně, na křižovatce ulici Jasenická, generála Klapalka. Osobní auto tady narazilo do stromu.
15: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
16: Radio Čas Rok. Právě.
14: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku raketově roste počet případů lymské boreliozy. Za první pololetí zdravotníci zaznamenali na 5300 případů, o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Lékaři varují i před tím, že ve městě jsou klíšťata infikovanější než v přírodě.
17: Morava aktuálně.
14: Ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
5: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat. Nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podpory je určeno právě pro vás.
14: Basketbalisté znají soupeře ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Ve skupině G budou hrát s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los. Češi se s Belgií utkali naposledy v srpnu 2023 v Brně a prohráli 73-75. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Ivošem Raškou.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Čas roku dohráli Rage Against the Machine a jejich pecka Sleep Now in the Sleep Now in the Fire. Song vlastně, který se velmi proslavil i díky svému videoklipu, který režíroval slavný dokumentarista a aktivista Michael Moore. Možná si vybavíte tenhle videoklip, kdy se kapela rozhodla vlastně odehrát takový neohlášený koncert přímo na schodech památníku Federal Hall, hned naproti burze na Wall Street, která musela být kvůli tomuto klipu vůbec poprvé v historii uzavřena. Každopádně před námi je další muzika, kterou obstará Lacuna Coil, nebo budou také Manowar, ale ještě předtím dáme slovo našemu dvornímu astrologovi Milanovi Gelnarovi, který i dnes pro nás přináší hvězdná poselství.
1: Svátek bude dnem vhodným pro pohyb, změnu uklízení a přípravu půdy pro budoucí velké projekty. Nebude však jednoduchý a konfliktů, zejména ve vztazích, nebude málo. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům se dnes bude dařit ve všem, nač sáhnou. Střelci se budou snažit krotit utrácení a kontrolovat účty a berani zaměří svou pozornost na manuální aktivity. Panám se budou dít až osudové události. Býkům přeji hvězdy ve financích a kozrozi pocítí úlevu při odpočinku. Váhám to bude myslet analyticky a diplomaticky. Blíženci úspěšně realizují i nemožné a vodnáři se zaměří na zdravý životní styl. Štíři dnes dotáhnou zamýšlené aktivity. Raci si udělají pořádek v šuplících a ryby prožijí klidný den v kruhu svých přátel. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

Poté, co 18 minut po 6 dohráli na čas roku Manowar, je před námi vyloženě letní písnička, kterou má na svědomí kapela Aerosmith, takže si můžeme opět trošičku podpořit ten letní atmosfér. Jedná se o skladbu Girls of Summer, která vznikla v roce 2002 a to v době, kdy se pánové na Havaji zotovovali po předchozím náročném turné. Co si budeme povídat? Na Havaji taková rekonvalescence jde moc dobře. Následně bylo po tomto singlu pojmenováno i následné turné Girls of Summer Tour, na jejímž úvodu se představili Aerosmith společně s Kid Rockem a Run DMC. No a poslední údaj k tomu, co za okamžik uslyšíme, písnička se vysloužila také nominaci na cenu Grammy.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Později už tam budem?
3: Přestaň! Chtí mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 tisíc piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a

Kromě dobrého pocitu z poslechu kvalitní hudby si z našeho vysílání můžete odnést i parádní ceny. Celé léto, každý všední den hrajeme na čas roku o vstupenky na různé akce, festivaly, koncerty a podobně. Ani dnešek nebude vybočovat z řady a já vám mohu prozradit, že pro vás mám takhle připátku dva lupeny na vystoupení legendární slovenské kapely Tublatanka. Ta měla v původním termínu zahrát 21. listopadu v ostravském baráku, ale z rodinných důvodů jednoho z členů skupiny byl koncert přesunut na 18. února, to už bude tedy rok 2027. Je to sice trochu později, než se čekalo, ale proč se už nyní dvěma vstupenkami nepředzásobit, žáno? Pokud budete, jako každý jiný všední den, čas rok pozorně poslouchat, dozvíte se výherní větu, postupně budu já i mý kolegové odhalovat jedno slovíčko za druhým. No a odpoledne pak proběhne soutěž samotná, ve které někdo z vás lístky na Tublatanku v baráku vyhraje. Mám tady první slovo, takže se připravte, protože jen co dohraje formace Night Ranger, tak ho hodím do placu.

0: Váš rok.
1: Je před námi pátek a s ním i letní roková jízda. Sliboval jsem první indicii z dnešní výherní věty, která vás může zadarmo poslat na koncert kapely Toblatanka, který se koná 18. února 2027 v ostravském klubu Barák. Mám tady tedy pro vás jedno substantivum aneb podstatné jméno, kterým je slovo rockeři. Rockeři si někam zapište nebo zapamatujte. Další pokračování věty postupně odhalíme. Teď na čo z roku pokračujeme dále s rockovou muzikou.
0: Letní

0: Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Máme před sebou víkend, tak bychom se mohli podívat na to, jaké nás čeká počasí, ať si když tak můžete udělat plány. Aktuálně mi aplikace ukazuje, že v Ostravě máme za okny 19 stupňů Celsia, stejně tak je tomu třeba na Valachách a z Brna, tak tam už hlásí 21. A teploty ještě výrazně porostou, ostatně meteorologové vydali varování ohledně toho, že potit se budeme nejvíce, zejména na Moravě a ve Slezsku, kde denní maxima v pátek překročí 30. Na jižní Moravě mohou lokálně vystoupat dokonce až ke 35 stupňům Celsia. S čím bychom ale měli také počítat, tak to jsou bouřky, které se mohou vyskytnout na většině území České republiky.

0: Co sobota? Tak ta bude podle mrakoznalců převážně oblačná a místy se objeví opět přehánky nebo bouřky. Teploty přes den vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě, tak tam bude zase trošičku teplej, až ke 30. A v neděli by mělo být o něco méně oblačnosti i srážek než v sobotu a rtuť v teploměrech vystoupá k 19 až 24.
1: Posloucháte Ostrý budík.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Hodinka ostrého budíčku je pomalinku za námi, ale já budu samozřejmě co nevidět pokračovat dále. Z přidělené funkce obsluhy mixážního pultu vás ještě jednou z naší renovované rokové bažiny zdraví a vysíláním i nadále provází Ivo Raška. Zároveň přihazuji ochutnávku snídaňového meníčka, které jsem pro vás do dalších minut namixoval. Kromě mě vám hezký den popřejí třeba také Stereophonics.

0: fanoušky a fanoušové Semio Hagera. Zalistuji i v rokové kronice, a nebo tady mám i vábničku na nedělní koncert Marilyna Mansona. Ve zpravodajské redakci už je nyní ale připraven Honza Gavelčík s hustě popsanou A4, takže si můžeme poslechnout, jak to jezdí na cestách a co nového se kolem nás stalo.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Zdržet se můžeme v Karviné na Těšínské ulici na výjezdu z města ve směru na Český Těšín. Auto tady srazilo srnu. Problémy jsou taky na Vsetíně. Na křižovatce ulici Jasenická a Generála Klapálka narazilo osobní auto do sloupu. A s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D35 na výjezdu z Olomouce ve směru na Mohelnici. Tady na 265. kilometru stojí porouchané osobní auto.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré páteční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se ženou další bouřky. Potrápit nás můžou hlavně dneska odpoledne a večer. Podle televize LTV Plus mají přinést přívalový déšť, chroupy i ojedinělé supercely. V souvislosti s bouřkami platí i varování před silnějším větrem.
9: Morava aktuální.
6: Hlučín má nový beach volejbalový areál za 3 miliony korun. Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu na Tršově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí města Andrea Vojkovská.
10: Vybudovány byly dva nové beach volejbalové kurty s odvodněním, oplocením, certifikovaným pískem pro plážový volejbal i upravenými okolními plochami. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beach volejbalového oddílu a vytvoří taky podmínky pro pořádání turnajů registrovaných Českým volejbalovým svazem.
6: Dopoledne můžou areál využívat školy a v určených časech i rekreační hráči. Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už více než týden. Od včerejška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, to se zatím neví. Tour de France se vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá náročný profil, ale z bezmala 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Dnešní etapa startuje ve 13 hodin. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou.

ať už se stalo zavedeným nepravidelným pravidlem v tuto dobu, tedy krátce po 7. hodině raní, otevřu rubriku kalendária a nejinak tomu bude také dnes. Máme 17. července a to uplynulo přesně 58 let od chvíle, kdy si návštěvníci londýnského kina Pavilion mohli užít premiéru animovaného snímku Yellow Submarine. Jak název a také podklad napovídá, jedná se o film, pro jehož vznik byli vzorem členové Beatles. Nicméně postavy tehdy mluvily jinými hlasy. Pojďme ještě do roku 1972. Na ten určitě velmi neradi vzpomínají u Rolling Stones. V Montrealu totiž pod jedním z kamionů, které vezly vybavení této kapely, vybuchla nastražená bomba. Za viníky byli označeni francouzští separatisté, ale ve skutečnosti tak nejspíš reagovali nespokojení fanoušci na to, že se do prodeje dostalo zhruba 3000 falešných vstupenek na koncert Stonesů. Naštěstí se přitom nikomu nic nestalo a turné mohlo pokračovat dále. A ještě pojďme na skok do roku 1979. Právě tehdy se se skupinou Thin Lizzy rozloučil Gary Moore. Stalo se tak během turné po Spojených státech, kdy vlastně vyvrcholily nezhody mezi členy skupiny. Gary se úmyslně nedostavil na 3 koncerty, načež následovala hodinová výpověď od manažera kapely. Toť tedy z historického okénka pro toto chvíli vše. Následovat bude na čas roku muzika z dílny Skelet.

0: 4. července byl odstartován 113. ročník nejstaršího etapového závodu v cyklistice Tour de France. A my vám vlastně každý den podáváme hlášení o tom, co se na něm děje. Včera byla na programu 12. etapa, která předvedla zejména tedy v závěru úchvatnou podívanou, a to přesto, že se mělo původně podle odborníků jednat převážně o poklidnou výšťku s hromadným finišem. Místo toho ale došlo k hromadnému pádu, do kterého se bohužel přimotal i český závodník Pavel Bittner. 23-letý rodák z Olomouce přepadl přes řídítka v rychlosti přesahující 60 km v hodině, a skončil tedy pořádně dotlučený. Místo slibné pozice v cíli tak skončil až na 86. místě, a teprve se uvidí, zda vůbec nastoupí do dnešní etapy.
1: A jsme na poslední šestistovce.
2: Podívej,
1: ano, ty Merlí jede,
2: ale tak to je brzy. To byl Stuyven.
1: Jasper Stuyven. A pozor, došlo tam pádu Fernanda Gaviry.
2: A další dva.
1: Tim Merlier už je za Matějem van der Poelem a Tim Merlier to rozjíždí. A Mats Pedersen z druhé strany. A Fredrik Kirmain. Milan Fretin z Cofidisu, to by byl velký šok. Ale Tim Merlier. A viděli jste to gesto, jako bych chtěl říct suchem triku, třetí vítězství na letošní.
3: Wow.
0: Jak jste asi postřehli, závěrečný spurt včera už po třetí letos ovládl Belgičan Tim Merlier. Dneska je na řadě 13. etapa, která bude vůbec tou nejdelší na Tour de France, protože měří 206 kilometrů. Tak my doufáme, že se to obejde tentokrát bez pádu a po tomto cyklistickém okénku si na čas roku můžeme dát zase další muziku.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Cože, ty máš 150 technobodů?
11: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
10: A kde to jako najdu?
11: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
10: No jasně.
11: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Čau ve spolek, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za kapelou Skillet. Nebudou chybět Bon Jovi a další. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Revel o hodinu později.

0: asi i ti z vás, kteří přišli na svět až v novém miléniu, vědí, k jakému seriálu patří tahle ta muzika, tato znělka. Ano, správně, Baywatch a Pobřežní hlídka. No a pokud se ptáte, proč jsem zvolil tuhle tu muziku jako podkres následujícího vstupu, tak důvod je úplně jednoduchý a prozaický. Právě představitel hlavní postavy tohoto seriálu, Mitch Buchanan, alias herec David Hasselhoff, dneska slaví své narozeniny. David je velmi všestranný člověk, který se do konce svého času zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejsledovanější televizní hvězda na světě. Ostatně kromě Pobřežní hlídky a dalších filmů a seriálů si slušně vydělal i jakožto Knight Rider.
1: Michael Knight, černý stín letící do nebezpečného světa lidí. Michael Knight, neohrožený muž, který jak bájný rytíř stojí po boku nevinných, bezbraných a bezmocných ve světě zločinců, pro které neplatí zákon.
0: No a nemalou část své kariéry spojil pochopitelně také s muzikou. Na svém kontě má hned několik hudebních alb.

tenhle ten Superman se neštítí ani dalším různým spolupracím. Před pár lety se objevil dokonce jako host na jedné písničce u kapely Q-Stack.

0: Právě dneska slaví David Michael Hasselhoff 74 let a my mu na dálku tady z Rádia Čas roku přejeme všechno nejlepší.
1: Posloucháte Ostrý budík.

0: 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas rok.
0: Čas rok.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
14: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metal.

Ostrý budíček pokračuje rázným krokem ku předu. Máme 7 hodin 47 minut a my se tady začínají na WhatsAppu hromadit zprávy a žádanky o muziku na přání. Jako některé vzkazy se pokusím odbavit podle toho, jak vyjde čas. Na které se nedostane, tak se předem omlouvám. A můžu ale připomenout, že vzhledem k tomu, že je na programu pátek, tak v podvečer mezi 18. a 19. hodinou bude jako obvykle probíhat Na čas roku hodinka s podtitulem Rockeři sobě, což je právě příležitost pro vás, abyste si napsali nebo rovnou zavolali o váš oblíbený song na přání. Teď tady mám ale jednu aktuální zprávu, jednak od Daniela, který upozorňuje na to, že u Vizovic stojí v obou směrech policejní hlídky a hromadně kontrolují u řidičů množství alkoholu v krevním řečišti, tak pokud si nejste jistí, zda třeba nemáte ještě po včerejšku nějaký zbytkáč, nebo jste ráno očpuntovali něco dobrého, tak z nebo na mástry raději vozmo nevyjíždějte. A když, nebo vůbec nikam, jako pokud jste požili samozřejmě, a když už je řeč o Masters of Rock, tak tady mám dva vzkazy. Ahoj Ivo, prosím zahraj všem, kteří jsou právě na mástrech a po ránu poslouchají rádio Čas Rock, díky Miky. A druhá SMS přišla od Vaška, který píše, že si včerejšek na mástrech moc užili, teď poslouchají u auta rádio Čas Rock a dávají si něco na popravky. A prý by se k tomu hodila nějaká muzika v podání In Flames, na které se moc těší. Tak pokud se nepletu, tak In Flames vystupují někdy v 11 noci, tak to pánové, nepřežeňte, ať dožijete večera.

Tohle jsou Black Crowes, kapela, která vlastně vždycky byla brána jakožto skupina jednoho hitu, ale tady dokazují, že to tak vůbec není. Tahle tapecka Waiting and Waiting je toho důkazem, věc, která vyšla před 2 lety na jejich poslední desce. Další část pátečního dne už byla ukrojena, pokud třeba právě snídáte, přeji vám dobrou chuť, případně se nabízí prostor pro ranní kafíčko nebo čaj a také určitě pro další muziku samozřejmě. Co nás čeká, co nás nemine po hudební stránce, na čas roku to budou třeba Freedom Call. Řádný ušní rock'n'rollový průplach vás čeká od Led Zeppelin. Taky vám prozradím druhé slovíčko letní rokové jízdy, nebo se dozvíte, co to znamená Den žlutého prasátka. A určitě můžeme také zaručit písničku v podání Soundgarden.

0: Nejprve se ale o slovo hlásí Honza Gavelčík a tak nás čeká pohled na silnice i čerstvý přehled zpráv.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: ČOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ČOT.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Vážná nehoda se teď řeší ve Frýdku Místku. V ulici Ostravské osobní auto srazilo cyklistu. Zdržíme se taky u Karviné na Těšínské ulici na výjezdu na Český Těšín. Tady auto srazilo zvěř. Nehoda dvou aut nás potrápí na Brněnsku u Pohořelic na trase Pasohlávky i Vaň. S komplikacemi musíme počítat taky na Znojemsku na trase Olbramovice do Belice. Tady je na vozovce vysypaný náklad a porouchané vozidlo nás může zdržet na dálnici D35. Na cestě je z Olomouce na Mohelnici na výjezdu z Olomouce. I tady buďte opatrní.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o moře, které vyhledává 48% cestovatelů. Více než polovina lidí cestuje v páru a přibližně třetina s dětmi. Nejčastěji pak jedeme autem, následují letadlo a vlak.
4: Morava aktuálně.
2: V ostravské fakultní nemocnici začal sloužit nový parkovací dům. Nabízí skoro 600 míst. Nemocnice rovněž otevřela Centrum preventivní medicíny pro lidi, kteří chtějí pečovat o své zdraví. Objednat se můžou přes webové stránky. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
5: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy.
2: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Sehnal odehrál ve středočeském celku bezmála 4 sezony a pomohl mu ke 3 titulům. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: rámci Ostrého budíčku jsme měli možnost poslechnout si také uskupení The Cure a pecku Friday I'm in Love. Na programu následujících téměř mnoha hodin je nadále 17. červenec, shodou okolností teda tady pátek, a mimochodem 17. červenec to je den, kdy své jmeniny slaví Martina.
1: Nepaři snad ze mne mají psinu, že přispívám pod balkónem balkónin, a že na tu svoji píseň pro Martinu koupil jsem si v bazáru staříčkou kytáru.
0: Jedná se u nás o velmi populární jméno, které pochází z latiny a souvisí s římským bohem války. Tím byl Mars, no a tak není divu, že se překládá jako bojovná anebo jako bojovnice. Co se týče statistik, tak jméno Martina má u nás přes 81 tisíc žen, čímž se dostávají na 34. místo v pomyslném žebříčku popularity. No a dokonce byste v Česku mohli potkat 24 žen, které mají příjmení Martina. Takže já všem Martinkám přeji krásný sváteční den. Mám tady před sebou ještě pár důvodů k oslavě i pro množinu těch, kteří dneska nemají jmeniny, případně ani narozeniny. Ještě o tom dám řeč. Nejprve nás ale čeká muzika v podání Bullet for my Valentine.
2: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: Tak až do samotného závěru jsme si mohli vychutnat tuhletu pecku v podání Led Zeppelin. Jak už zaznělo, dneska slaví své jmeniny všechny Martiny. Ještě jednou tady přeji všechno nejlepší. Pokud byste ale hledali jinou záminku k oslavě, tak mohu nabídnout něco pro všechny, kteří si libují v paragrafech, protože máme Světový den mezinárodního práva.
1: Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
0: No a až si budete listovat třeba ve sbírce zákonů, můžete si u toho vychutnávat broskvovou zmrzlinu, pokrm, který má svůj vlastní den také dneska.
2: Dopoledne jsem musel vzít šeldna k zubaři.
3: Vážně?
2: Jo. Řekl jsem mu, že když ho nepokouše, vezmu ho na zmrzlinu. Na zmrzlinu jsme nemuseli.
0: Pokud jste uvažovali nad tím, že byste šli někdy do Kérky, tak zrovna dneska je naprosto skvělá příležitost, protože je den tetování.
4: Děvče, Bart bude snad trochu více realistický. Tetování!
5: Cože?
6: Jo, je senzační a vydrží celý život.
4: Žádný tetování k Vánocům nedostaneš.
5: Jo, a jestli po něm tak práhneš, tak si ho zapleť z kapesnýho.
6: Souhlas.
4: Homer!
0: Dále mohu nabídnout Světový den emotikonů, nebo chcete-li tedy smajlíků.
7: Keď jsi šťastný, urob smajlíka. Keď jsi zlostný, urob bobríka.
0: Tak udělejte smajlíka nebo bobríka, to nechám na vás. A ještě jeden poslední svátek tady mám, který připadá na pátek. A to je den žlutého prasátka, což ovšem nesouvisí s opravdovým, třeba na žluto natřeným živočichem nebo porcelánovou pokladničkou, ale ku podivu s číslem 17. Já vám k tomu prozradím více, nejdříve si ale dáme muziku a taky mezi to vklíním ještě druhé dnešní slovíčko výherní věty v rámci letní rock

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
11: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Skopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Ani v pátek nebudete ochuzeni o možnost vytěžit z vysílání Rádia Čas roku nějaké to lupení. Letní jízda pokračuje dále, přičemž dnešní trofej budou dvě vstupenky na koncert slovenské legendy kapely Tublatanka. Ta v náhradním termínu vystoupí 18. února 2027 v ostravském baráku, přičemž jako speciální host se na pódiu představí nám také velmi dobře známý Forrest Gump. Pokud už vstupenky na tento koncert máte, nemusíte se o nic starat, v platnosti zůstávají i ty na původní termín, ale pokud je nemáte a chtěli byste mít, stačí dát dokupy výherní větu na dnešní den. První slovíčko už díky mně znáte a když vydržíte u rádia ještě necelé 4 minutky, tak vám prozradím i to druhé. Ze všeho nejdříve si totiž dáme hudební pozvánku. Na čas roku zazní Tublatanka a její skladba Phoenix bez křídel.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

Každé ráno vám v Ostrém budíčku servírujeme dvě počáteční slova z výherní věty. Ta se každý den mění, stejně tak jako ceny v podobě vstupenek na různé akce, festivaly a koncerty. Další slovíčko následně dneska přihodí Kiki a následně v odpoledním driveu i Hanka. No a jakmile budete mít větu komplet, stačí na výzvu moderátora, v tom případě tedy moderátorky, zavolat do našeho rokového doupěte a výhra je vaše. Dneska hrajeme vážení ovolňásky na koncert Tublatanky v baráku a já pro vás mám v tuto chvíli i druhý díl páteční tajenky. A tím druhým slovem je nikdy. To si zařaďte hned za to první slovo a máte de facto polovinu hádanky vyřešenou. Jak se tedy říká, nikdy neříkej nikdy, tak to teď neplatí, nikdy si říct klidně můžeme teď. Ke všemu, na čas roku do vás nikdy nepřestaneme valit kytarovou muziku, což ostatně dokazuje i následující pecka od Savage Messiah.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Dáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc.

0: Pomalu se dostáváme k závěru 9. hodiny dnešního dne, ale ještě mi zbylo trošku času na vyřízení jednoho vzkazu, lomeno gratulace. Ahoj Ivošu, zahraj tomu mojemu chlapákovi nějakou bombu. Dnes má krásné dvě jedničky, čili 11 let. Letí to neskutečně, děkuji a užívejte rokeři víkend. Pomalu, ale jistě nám začíná. Díky, Hanka. Tak Hani, díky moc za zprávu. Synátorovi přejeme za celou naši bandu Rádia Čas roku všechno nejlepší, no a taky posíláme následující muziku.
1: Posloucháte Ostrý budíček na Rádiu Čas rok.

0: Přesně tak, jak zpívala Hanka Zagorová, je tady pátek, je tady lék na naše čekání a my jsme se zároveň v tuto chvíli dočkali také 9. ranní. Přeji vám pohodový pátek, ať už ho trávíte někde na dovolené, na festivale nebo v práci. K tomu, co nevidět, přiložím muziku v podání Valda Gangu. Budou i Motley Crue. Pro všechny psychosociály zahraj Slipknot. Mrkneme i na jednoho hudebního velikána, který právě dnes oslaví své narozeniny. Nebude chybět pozvánka na houlbu. Mrkneme na číslo 17, novinku týdne a mnoho dalšího. Ze všeho nejdříve ovšem přepojuji do zpravodajské redakce, kde už je připraven Honza Gavelčík a jeho čerstvé zprávy a také dopravní servis.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Končičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Vážná nehoda se řeší ve Frýdku Místku v ulici Ostravské. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Zdržíme se taky na Brněnsku v obci Březina na trase Hradčany-Deblin. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se na Brněnsku srazila taky u obce Pohořelice na trase Pasohlávky-Ivaň. A na jižní Moravě taky pozor u Hodonína na trase Rohatec-Lužice. Tady na kruháči stojí odstavená dodávka. Dále jsou pak problémy taky v obci Blůčina na Brněnsku na křižovatce ulic Komenského a náměstí Svobody. Tady nefungují semafory a tvoří se kolony.
11: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Spotřeba piva v Česku klesá. Největší tuzemská sladařská firma loni vykázala o 2/5 nižší zisk než o rok dříve. V posledních letech navíc roste obliba nealkoholického piva a ochucených nápojů. Na jejich výrobu se spotřebuje méně sladu.
13: Morava aktuálně.
10: V Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Ve Zlíně bylo otevřeno nízkoprahové centrum Žluté dveře. Průvodce sociálním systémem otevřel Zlínský kraj, kde zájemci najdou informace taky o čerpání sociálních dávek. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková.
14: Lidem v obtížné životní situaci určitě pomůže centrum, které řeší sociální služby. Můžete se obrátit, pokud jste pečující o někoho, nebo pokud vy sám se ocitnete v situaci, že potřebujete pomoc a neumíte se zorientovat v nabídce sociálních služeb, tak určitě toto centrum podporuje. Je určenou právě pro vás.
10: Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým v Chomutově, se čeští mladíci dnes přesunou na sever Evropy, kde je čekají 4 přípravná utkání. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas Rok s Ivošem Raškou.
12: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok. Au!

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Máme 9 minut po 9 a ještě než popojedeme dále, mám tady jméno jednoho chlapíka, který má v rodném listě uvedeno datum 17. červenec, jakožto den uvedení do provozu. A tím jménem je Geezer Butler, či chcete-li vlastním celým jménem Terence Michael Joseph Geezer Butler. Asi není třeba připomínat, od dneška 77-letý chlápek, který měl na starost basovou linku ve skupině Black Sabbath. A ačkoliv vyrostl v dělnické irské katolické rodině v Birminghamu, tak kromě muziky se jeho opravdovým náboženstvím stal fotbal. Butler je totiž celoživotním fanouškem fotbalového klubu Aston Villa. A co je taky zajímavé, je to, že údajně nikdy nemluví sprostě, alespoň to o něm vždycky tvrdil Ozzy Osbourne. A ještě na něj mohu prásknout, že od poloviny 90. let je veganem. My si ale dáme na čas roku jednu pořádnou kravovou flákotu, alespoň tedy hudební, a to bude pochopitelně skladba z repertoáru skupiny Black Sabbath. Tady jsou se skladbou Lady Evil.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíček

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Já jsem v předchozí hodince zmiňoval, že na dnešek připadá, mimo všechno jiného, také den žlutého prasátka. Což je velmi zajímavý svátek, zejména tedy asi pro všechny nerdy, protože nesouvisí s žádným opravdovým čuníkem, ale možná až překvapivě s číslem 17. Což je opravdu velmi zajímavá číslice, která je ve světě matematiky až nečekaně významná. Už totiž někdy v 60. letech v Améru dva studenti matematiky přišli třeba na to, že číslo 17 je součtem prvních čtyř prvočísel. Pokud totiž sečtete 2, 3, 5 a 7, dostanete, ano, 17. Tedy to je spíše něco pro Sheldona z teorie velkého třesku. Za pozornost stojí ale třeba také to, že 17 je minimální počet daných čísel v sudoku, aby mělo jedinečné řešení. A taky mě zaujalo, že existuje několik studií, které ukázaly, že pokud někoho požádáte, aby si vybral mezi číslem 1 až 20, většina lidí si vybere číslo 17. Tak dneska to budu zkoušet asi na všech, které potkám, klidně můžete taky. S číslem 17 se nicméně váže i několik pověr, tak třeba v Itálii je tohle číslo považováno za nešťastné a dokonce existuje i chorobný strach ze sedmnáctky, známý jako heptadekafobie. Tak snad to nemáte také vy, protože dneska máme právě 17. července. A ještě to můžeme vlastně při téhleté slavnostní příležitosti podpořit muzikou, protože na čas roku už za okamžik zahrají Winger a jejich song 17.

0: do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock.
10: Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
11: Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
10: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
9: Letní roková jízda.
10: Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 9 let čekání je u konce, plantážníci. U2 nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to U2 jako U2. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? U2 Street of Dreams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Na čas roku pomalinku doznívají YouTube a jejich song, který vám na čas roku představujeme jakožto novinku týdne. Nyní se ale vrátíme z Irska zpátky k nám. Před námi je totiž tuto chvíli česká muzika, která vlastně zároveň poslouží jako pozvánka na festival Holbarok na grilu. Uteklo to bando strašně rychle a už příští týden se po roce opět potkáme u Stříbrného jezera, u Opavy. Jednou z kapel bude také Jamaron. A mě tady napadla vlastně jedna souvislost s dnem žlutého prasátka, potažmo číslem 17, o kterém jsem mluvil před pár minutami. Protože Jamaron budou hrát na pódiu Holbis v sobotu právě v 17 hodin. To je magie, co?
1: Holbarok na grilu je tady! 14 kapel v backstage, 90 světel na pódiu, 1000 vypitých káv na přežití a skoro 500 sežraných klobás. K tomu potoky piva a řev kytar. Buď u toho taky! Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule.
2: Ahoj, tady Jamaron, chceme vás pozvat na festival, na kterém budeme hrát, a to konkrétně na Holbarok na grilu, kde si zahrajeme 25. července, takže doražte!
3: Na to!

0: Má dnešní roková služba ve službách Rádia Čas roku pomalinku dospívá do svého závěru. Po zbytek dopoledne a čas odpoledne už si vás vezme do péče Kiki Střelcová, která bude dneska suplovat za Hanze, který se určitě v tuto chvíli už oddává neřestem na Masters of Rock. Když už tě tu mám, Kristýnko, tak co ty a léto? Jak vlastně pokračuješ?
1: No ku podivu, mimochodem dobré ráno, stále ještě zdravím tebe i naše milované posluchače, no ku podivu ho letos zvládám. I jak byly ty šílené vedra, tak jsem se tak nějak jako asi hodila do nouzového režimu, přežila jsem a vzhledem k tomu, co nás teďka po víkendu čeká za příjemné, pro mě velice příjemné teploty, tak jo člověče, super a těším se i na tu holbu, protože jako... Ježíš, to teď znělo jako, no dobré, no, tak těším se i na tu holbu, že, jako z toho ohledu počasí jsem samozřejmě myslela, protože tam jako to ukazuje, že snad by mělo být něco přes 20, jenom něco málo.
0: Ideálka taky pro mě. Ale dneska má být docela horko, máš nějaký něco, nějaký způsob, jak se dokážeš svlažit, schladit za těchto prvních odpoledních.
1: Jo, hele, začala jsem ujíždět na takových těch ledových kávičkách a případně i taková ta ledová mača, to je boom dnešní moderní doby, no zrovna
0: to je taková ta zelená voda?
1: Dívej se, zrovna dneska jo, jsem ono. Si dala, jo. Mm-hmm. Tady ten malý, jak to říct slušně, pidižvík, jo, kolik to může mít 2 deci, ne, ty jsi no, chlapci, to odhadneš.
0: Je to tam napsané velkým, takže 2 deci, ano, jsem si jistý.
1: O, výborně, vidíš, já jsem na to neviděla. No, tak mi bylo doporučeno, že jako teda prý je to s ananasovým freshem, jo, říkají, je to výborné, lidi se nám na to vracejí a já, no tak zkusím, pojďte.
0: Rozuměla jsi dobře, jo, neříkali, lidé potom zvracejí.
1: Aha, vidíš to? Tak to mi nedošlo. No tak to možná bylo v tom případě ono, protože tohle malé mě stálo 125 korun, je to kyselé jak šťovík, ale ty vole, jsem si říkala, no tak za ty prachy to prostě musím vypít, takže jsem se nastavila do toho režimu, že prostě je to zdravé a je to pro mé tělo. Aha. No ale ať se vrátím
0: zpátky k tomu. A to musím... vysílání budeš trávit tady ve studiu nebo vedle na záchodě?
1: Ježiš, já doufám, že tady. Přátelé, kdyby náhodou chvilku čas rok stichl, jo, tak se nedivte. Nebo když by tam hrála nějaká dlouhá písnička.
0: To nevypadá, že by to stichlo, minimálně v nadcházejících 10 minutách. Dobře, no, už ale... tě nebudu ptát, jak se máš radši.
1: Ne, ale teda, ať to uzavřem a odpovím ti opravdu na tu tvoji otázku, tak se jako chladím tak nějak vždycky těmi osvěžujícími nápoji, no. Ne, nemůžeme to moc přehánět s klimou, ty tu máš zimu, odejdeš, já to vypínám, bo zase budu na chcípana, chápeš? Pohodě,
0: nám nešla celý týden, takže já jsem rád, že jsem se mohl schladit.
1: Ale člověče, ten větrak tež není marný.
0: Přátelé, já už se stejně nedostanu asi ke slovu, takže se s váma rovnou rozloučím.
1: Promiň.
0: V pohodě, nic se neděje.
1: Užij si víkendu, Ivošku, ráda jsem tě viděla.
0: Ano, ještě než úplně vysmahnu, tak tady mám pár vzkazů, tady ve odpojím s dovolením. Mám tady... Už ji neslyšíte, no, dobře. Píše Standa pro ty z vás, kteří jste na D1, tak si dávejte pozor před Olomoucí, kde asi budete 15 minut stát v koloně. Mám tady i nějaké vzkazy, Ivošku, všem na Masters of Rock přeji krásné probuzení a dnešní fajn den. Zdravím také členy rockové rodiny, kteří tam jsou, Aleš, Maxa, Pačes a tak dále. Na cestě na Masters je v tuto chvíli i Jirka s Lenkou, kteří ladí cestou čas rok a tak prosí, abych jim poslal něco do auta. No a když už jsme u toho, tak na Masterech jsou i členové naší bandy Vojta, Tomáš, Hans, možná i Zbavoš.
2: Zdravíme!
0: Nejde
2: on
0: vypnout.
2: On mi vypnul mikrofon!
0: Takže všechny tyhle ty tam můžete také potkat a třeba taky navštívit stánek s merčem Rádia čas roku. Já jdu, nechám mluvit Kristýnu.
2: A chovejte se tam kluci slušně!
0: Samozřejmě, že budou. A uslyšíme se zase v pondělí před 6 ráno. Do té doby se mějte báječně. Čau.

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz
8: Radio Čas Rok. I v

0: Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rok.

0: Teček, přátelé z vln Rádia Čas Rok. Prosím vás, chápu, že v tom můžete mít bordel, tak ať si hned ze startu seřídíme velitelský čas a všichni se zorientujeme v časoprostoru. Máme 9.58 a pro dnešek se vám ze studia Čas Roku hlásí Kiki Střelcová. Jak se máme? Jak to jde? No hele, snad skvěle při pátku, jo? Hele, jako řeknu vám to tak, moc to nepřehánějte, šetřete síly, kterých, co si budem, je při pátku už málo. Vzpomeňte si na takové to celotýdenní rozvržení procentuálních sil, nevím, jestli jste to viděli někde na sociálních sítích, ale vím, že jako středa tam bývá nejmíň, jo? Snad nějakých 10%, no ale na pátek tam toho tež moc nezbývá. Tak na to myslete, případně pindající šéfy odkažte na mě, jo? Já už mu to snad nějak, nebo jim to snad nějak vysvětlím. Běžte si teď dát nějakou malou sváču, ať mi vydržíte do oběda a já vás budu zásobovat jednou muzikou, lepší jak druhou. Marko Hietala. Taky Lauter. A nebo Pain. Teď už Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. Užívejte klidného pátečního dopoledne. Z Rádia Čas Rok vás zdraví Kiki.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Stále se můžeme zdržet ve Frýdku Místku v ulici Ostravské. Dnes ráno tady osobní auto srazilo cyklistu. Vážná nehoda se řeší v Kyjově na Hodonínsku na třídě Komenského. Tady boural motorkář, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky v Rapotíně na Šumpersku v ulici Šumperské. Boural tu autobus s náklaďákem. Zdržíme se i na Brněnsku v obci Blučina. Na křižovatce ulic Komenského a náměstí Svobody nefungují semafory a tvoří se kolony. A zdržet se můžeme na Brněnsku taky u obce Pohořelice. Na trase Pasohlavky Ivaň tady bourala dvě osobní auta.
10: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
11: Radio Čas Rok.
9: Dobré páteční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dálniční známky zdražovat nebudou, poslanci podpořili zmrazení jejich cen od ledna příštího roku. Třeba za roční kupon, tak řidiči dál budou platit 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace zavedla předchozí vláda.
12: Morava aktuál.
9: Hlučín má nový beach volejbalový areál za 3 miliony korun. Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu na Tyršově ulici. Podrobnosti dodává mluvčí města Andrea Vojkovská.
13: Vybudovány byly dva nové beach volejbalové kurty s odvodněním, oplocením, certifikovaným pískem pro plážový volejbal i upravenými okolními plochami. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beach volejbalového oddílu a vytvoří taky podmínky pro pořádání turnajů, registrovaný s Českým volejbalovým svazem.
9: Dopoledne můžou areál využívat školy a v určených časech i rekreační hráči. Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už více než týden. Od včerejška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, to se zatím neví. Tour de France se vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Dnešní etapa startuje ve 13 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

Páteční dopoledne trávíte s Rádiem Čas Rock a dneska s Kiki za mikrofonem. Tohle byly Pain, za chvilku Thunder Mother, slibovaní Lauter a spoustu dalších. No, moji milí, dneska nás čeká dusný pátek s teplotama okolo 30, ale i přesní. Zatím ale máme polojasno, ale tady přichází jako to upozornění a ten zlom. Po obědě se nám má zatáhnout a obloha bude oblačná a přiženou se bouřky. Nejprve ty bouřkové mraky jako vezmou Čechy a později odpoledne až na večer se mají objevit u nás na Moravě. No, můžeme říct, že to bude takový zlom, kdy skončí dny horké nebo letní s tropickýma teplotama a přijdou takové ty dny příjemné, jo, řekněme s jarníma teplotama. V těch já osobně si budu lidovat, ale je mi jasné, že jako všichni milovníci léta a vysokých teplot budou pindat, ale prosím vás, opět připomínám, vzpomeňte si, jak jste nadávali na ty 40, které nás sužovaly nedávno, jo? No a tohle bude aspoň jako takové za odměnu. Co se týče aktuálních teplot, tak ty jsou mezi 26 až 29, ale třeba jedním z nejteplejších míst je Hulín nebo České Budějovice, kde se to blíží k 32. No a naopak, kdybyste se chtěli schladit, prosím vás, tak to vezměte do Červeného Kostelce, kde teď aktuálně mají příjemných 18 stupňů Celsia. Ať už se teďka nacházíte kdekoliv, s kýmkoliv a děláte cokoliv, tak vám posílám traktor a přeju pohodový poslech.

Čau ve spolek, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za kapelou Skillet. Nebudou chybět Bon Jovi a další. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Revel o hodinu později.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
11: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
12: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
13: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
12: A maminka se mnou.
13: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
14: Radio Čas Rok. Radio Čas Rok.

0: Boss Rock.
1: Děcka, kdo máte rádi tu blatanku a Forrest Gump, tak tady dneska pro někoho z vás budeme mít dvě vstupenky na tenhle ten dvojkoncert, který teda proběhne až příští rok 18. února 2027. Uskuteční se v ostravském baráku Music klubu. No a vy víte, že abyste se na tenhle ten koncert dostali úplně zadarmo, budete potřebovat znát celou dnešní výherní větu. V těchto chvílích už byste měli mít poznačené dvě písmenka, ježišmarja, dvě slova, to by bylo hodně málo. Ale vidíte to, to je jako inspirace do příštích let, dávat vám to po písmencích. To by bylo ještě zajímavější. No nicméně, letos je to tak, že vám odhalujeme slova jednotlivá, jo? A vy v těchto chvílích už znáte z části větu, že tam máme slovíčka rockeři nikdy. No, a co dál? No, tak to se dozvíte jedině, pokud budete poslouchat Čas rok i po 11. V příští hodince si odtajníme třetí slovíčko, no a na naší vráně pak bude to velkolepé finále. Takže nezapomeňte si poznačit rockeři nikdy. Jak to bude dál, tak to se dozvíte v rámci letní rokové jízdy po 11. No, teď už radši pojďme k muzice, já jsem se teďka tady nějak zapotila u toho povídání.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Linkini v čele s Emily Armstrong nám to tady na čas roku krátce po půl jedenácté dopolední rozdivočili. No ale my teďka se, přátelé, trošičku naladíme na takovou tu melancholickou notu, protože všichni v životě zažíváme trable, ty se jako bohužel nevyhýbají nikomu z nás. Tak tady mám smutnou zprávu od našeho bývalého kolegy Didyho Hajdučaka, který píše: prosím, něco pekné, pomalé od Halloween, prebrata tam hore. Už je to rok, čo nie je mezi nami. Rado, myslíme stále na teba a stále je nám všetkým smutno. Hele, já věřím, že všichni ti naši milovaní, co už tady s náma nemůžou být, si v tom nebeském rokovém baru pořádně užívají a pěkně nás sledují, jak se tady statečně vedem. A věřím, že to tak je i ve vašem případě. Tak tady úžasná melancholická balada v podání Halloween.

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Kteří započnou naše oslavy 15. narozenin Rádia Čas Rok už, přátelé, příští pátek, za týden, rozumíte tomu? Jako absolutně nechápu, kam se ten čas vzal, kde uplynul, jo, ale už za týden budeme zase všichni společně šejšit, slavit, blbnout a pařit. Moc se na to těšíme, k holbě více později, nicméně za 3 minutky odbije 11. dopolední a než pustím ke slovu své kolegy, tak vám nabídnu muziku, na kterou se můžete těšit. Bude 13. století. Bude to Čechoslovakia, lebo budu aj horký, že slíže. Ani páru, jak ti hraju na gitaru. Tady u té písničky máte dvě možnosti. Buď si pěkně jako skočit do rytmu, anebo do rytmu pracovat. No a bude i supermodel od Meneskin. Já jsem Kiki Střelcová se s rádiem Čas Rok, no a za chvilku už Marcelka s Martinem.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
8: Řeknem to rádi

0: Karlovarský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči aktuálně pozor na Uhersko-Hradišťsku. Na hlavním tahu u Stupavy řeší policisté nehodu traktoru. Komplikace v dopravě jsou také na Zlínsku. U Kašavy se srazil autobus se zvěří. Na místě zasahují záchranáři a také policisté. A zdržet se můžete i v Kyjově na Hodonínsku na Komenského ulici. Tady zasahují složky integrovaného záchranného systému u havárie motorkáře. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se ženou další bouřky. Potrápit nás můžou hlavně dneska odpoledne a večer. Podle televize LTV Plus mají přinést přívalový déšť, kroupy i ojedinělé supercely. V souvislosti s bouřkami platí i varování před silnějším větrem.
5: Morava aktuálně.
4: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Obyvatelé Přerova se dočkají chytrých zastávek. Na 16 místech ukážou přesný čas příjezdu autobusu nové elektronické tabule, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky, které jsou vybavené LED grafickými informačními panely. Zařízení bude napájeno prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodu veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a také zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravě.
4: Proměna zastávek skončí do poloviny listopadu. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal odchází z mistrovského Nymburku. V příští sezóně bude hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Sehnal odehrál ve středočeském celku bezmála 4 roky a pomohl mu ke 3 titulům. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje páteční dopoledne s Kiki Střelcovou.

0: Úžasně pohodový Midnight Oil na vlnách Rádia Čas Rok. Věřím, že přišli vhod úplně vám všem, co se jako už dřete, mordujete a trápíte při pátku v robotě. Nebojte, přátelé, za pár hodin to trápení skončí. No jinak jako všimla jsem si, že se na nás dneska vyprnul Milan Gelnar, asi jel taky na mástry, jak naši synci, ovšem teda na rozdíl od nich mám o něj obavy. No ale tak, pro jednou se to bez horoskopu obejde, že ano, a stejně někdy lepší nevědět, co nás čeká. No, věřím, že nás čeká parádní vstup do víkendu, i když s bouřkama, které se mají v průběhu dne přihnat, tak na sebe hlavně buďte opatrní. Mimochodem, máte rádi Slipknoty? Jo, že jo. No tak, hele, je dost možné, že vy všichni příznivci této kapely se můžete brzo těšit na nové věci. Jak je to možné, řekneme si víc za chvíli, stejně jako třetí slovo dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy, která vás dostane na únorový koncert Tublatanky a Forest Jump. Nebojte, nezapomněla jsem, v klidu, dočkejte času, jak husa klasu. Teď už se chystá další muzika, no, prosím vás, jo. Jak to říct, no, protože mám kolem sebe jako stejně nenormální lidi, jako jsem já, jo, tak tady mám jeden speciální pozdrav. Chobot! Jo, se mnou nevydrbeš, kamaráde.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Čas Rok.
0: Ještě, že dělám na takovém rádiu, na jakém dělám. Nějaké sofistikovanější to by neuneslo.

0: už za nu metalovými příšerkami Slipknot. Tahle ta partička hrající 31 roku se jako moc dobře vědoma toho, že pokud chtějí být stále v kurzu, musí se neustále nejenže udržovat na svojí laťce, ale taky se nebát nových věcí. No a kolují teďka zvěsti, jestli se u nich náhodou neschyluje k novému albu, které by samozřejmě všichni fanoušci jistě rádi ocenili. No a spekuluje se o tom z toho důvodu, že v nedávném rozhovoru pánové prozradili, že jako mají na svém kontě rozpracováno snad na 50 nápadů na nové songy. Takže to pochopitelně svádí k tomu, že by jako nějaké to nové albíčko mohlo brzy vyjít. Jo, třeba v příštím roce, dejme tomu. No ale protože poslední album vyšlo v roce 2024, tak samozřejmě by všichni za to byli rádi. Nicméně, neměli bychom prý čekat návrat ke kořenům, ale čistou modernu. No tak to jsem sama zvědavá a uvidíme, jak to se Slipknoty a novými věcmi bude.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Tak tohle fakt můžu. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Z roku 2006, těsně před 11:30 na rádiu Čas Rock. No jak to tak vidím, tak vy si někteří bez toho Milana Gellnera snad ani neuprdnete. Stejně jako kluci z Bystypry. Ahoj Kiki, prosím tě, zlatíčko, dnes pan Gellner nebude? Nevíme, jestli máme makat. Vy jste vtipní, jako klobouk dolů, že i při pátku máte energii na bejkárny a to se cení. Kluci zlatí, zklamu vás, nebudou. No ale jak to tak vidím, no tak... Já se teda překonám a vezmu to za něj, jo? Ale prosím vás, hezky všechno, pěkně po pořádku, dejte mi malý momentík si to naštudovat, proštudovat, spojit se s těma hvězdama, rozumíte? No protože vy navíc ode mě máte ještě něco slíbeno, že?
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: A to je přesně Vončo. Letní roková jízda, ta pro dnešek nabízí dva lupeny na koncert Tublatanky a Forest Jump příští rok v únoru. No a vy už máte v těchto chvílích dvě slovíčka a já vám teďka přihodím třetí, přátelé. Takže pište si slovo nejdou. Máte? No tak... Když je ten pátek, že já vím, že jako ty mozkové závity jsou na konci toho pracovního týdne pomalejší, takže prosím vás, jo, pro ty méně bystré si to teďka ještě zopakujem, co do těchto chvil přesně o 11:30 na rádiu Čas Rock máme složeno. Rockeři nikdy nejdou. Kam? No, tak to těžko říct, to už se dovíte od naší Vrány v rámci jejího odpoledního driveu.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: No, to by kluci z Imodia nevěděli, do čeho jdou, kdyby mě chtěli zvládnout. Ladíte rádio Čas Rock. No a teď prosím vás, jako jo, když jsem viděla ty reakce, jak jste se někteří zhrůzili, zděsili, že pane bože, dneska nebudou horoskopy, co my vlastně budeme dělat a my nevíme vlastně, co jak dělat. No, tak mě se vás zželelo, jo, a přebírám to teda do svých rukou. No, co bych pro vás neudělala, prosím vás. Horoskopy na dnešní 17. červencový den přinesou příznivé vlivy v lásce i kariéře. Budeme pociťovat silné impulzy k hlubšímu zamyšlení nad dlouhodobými cíly a taky se v nás ozve opatrnost při zásadních rozhodnutích. Konstelace hvězd upozorňují na unáhlená jednání bez 100% soustředěnosti. A tak, abyste tento pracovní týden zakončili úspěšně a se ctí, zachovejte si klidnou hlavu i při finančních komplikacích, taky slibech, které jste dali a taktéž vůči změnám v životě. Tak, stačilo? A jdeme zase k muzice. Vole, normálně to tomu Milanovi vyfakturu, až se vrátí.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
4: Ahojte, zdravím všetkých bývalých, súčasných a hlavne budúcich fanúšikov a počúvačov Rádia Čas Rock a tiež bývalých kolegov, moderátorov v tomto médiu. Nielen za seba, ale za kapelu Grok chcem popriať k vašim 15-tinám všetko najhoršie, aby vás obchádzalo, samozrejme, k tomu hodne šťastia a elánu k vašej práci, ktorú robíte dobre. No a v neposlednom rade hromadu pravoverných poslucháčov. Nech žije Rádio Čas Rock. Za Grok, Zdeno Diri Hajdučák.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: No podívejte se, jak nám to krásně utíká. Za 4 minuty, přátelé, odbije pravé poledne dnešního 17. červencového dne. No tak víkend ten je vyloženě na domak, takže všichni teďka si běžte na chvilku dáchnout, doplňte zase energii nějakým dobrým dlabancem při pátku. No a i moje hudební jmény Rádia Čas Rock bude velice pestré. Dáme LOAT. Dalším podávaným chodem bude Dan Landa.
1: Díru v hlavě mám, ale jsem tady v rávorám. Ty jsi sama, já jsem sám.
0: A dáme taky headlinera letošních oslav našeho staršího a moudřejšího bráchy Rádia Čas na megakoncertu, kde dorazí Jurob. Protože ještě předtím budeme už za pár dní oslavovat my, Rádio Čas Rock a jeho významné patnáctiny, tak si řekneme k pár věcem, které by vás mohly zajímat už v příštích minutách něco víc. No a podíváme se taky do Vendryně za škvarnýma dřevorubcema. Takže děvuchy, máte se na co těšit. Sice je neuvidíte, ale aspoň jednoho uslyšíte. Zůstaňte s náma, já jsem Kiki Střelcová a vy mějte příjemné páteční dopoledne, teda už poledne, tak a dobrou chuť k obědu.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Bohumína směr na Polsko. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní taky na D1 ve směru na Brno v poblíží Jezernic. Střetla se tady dvě osobní auta. A pozornost mějte v Mikulově na ulici 28. října. Nákladní automobil srazil zvěř. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejvíce vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Díky tomu by mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
11: Morava aktuálně.
10: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměřížská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
12: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějšímu sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
10: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty. Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. Před kvalifikací se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O tři dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Dobrou chuť k pátečnímu obědu vám všem, kteří ho právě tlačíte, tak tlačte, hlavně ať vám nezaskočí, ladíte rádio Čas Rock. No a přátelé, asi jako všichni víte, že my dostáváme občanku v letošním roce, no tak samozřejmě to se sluší a patří náležitě oslavit. A tak rok na grilu 2026, tedy oslava 15. narozenin našeho vašeho rádia Čas Rock se blíží mílovými kroky. Už za týden to všechno vypukne, no a protože máte spoustu dotazů, co se týče parkování, taky jak je to s příjezdem karavanů, stanování a kupa dalších potřebných informací, tak jsme vám to nejzásadnější shrnuli v otázkách a odpovědích na webu roknagrilu.cz, kde se opravdu jako dozvíte vlastně úplně všechno. Najdete tam jak podrobnou mapku areálu, jak to tam všechno budeme mít rozmístěné, tak taky tam máme vyvěšený třeba i jízdní řád kyvadlové autobusové dopravy po oba dny, která je zcela zdarma, no a v případě potřeby vás doveze z Kylešovic až ke Stříbrnému jezeru a naopak. Stejně tak je den co den zásobovaná i událost na Facebooku, takže kdo jste aktivní na sociálních sítích, důležité informace se dovíte i tam. Já věřím, že si to všichni společně užijeme, my se neskutečně těšíme, ale zároveň jako mě děsí ten fakt, že si říkám, tyjo, ta uplynulá holba byla přednedávnem a je tu další. No, tak na těchto těch věcech a na dětech člověk vidí, jak ten čas rychle plyne. No a už za chvilku se podíváme do Vendryně, kde za dva dny proběhne slezský dřevorubec, tak vyspovídáme jednoho z těch nejhlavnějších dřevorubců, Karla Turoně, no ale tak. Já se netajím tím, že na letošní holbu se pochopitelně jako těším šíleně, no ale nejvíce se střelcová nemůže dočkat na ty pretty mates, že? Tak si je pojďme dát.

0: Řeknu vám, to bude jízda. Už příští sobotu Pretty Maids jako vyvrcholení oslav 15. narozenin Rádia Čas Rock. No a ať to máme krásně se vší parádou, tak tady ještě samotná pozvánka od Ronnieho Atkinse, jak moc se na nás těší.
1: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Hi, this is Ronnie Atkins from Pretty Maids. Just want to send and pass my summer greetings to all the people and all the listeners at Chess Rock. Stay cool, stay tuned.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Chess Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Chess Rock.
0: No já se nemůžu dočkat, no nic, tak se uklidníme, doufám, že vám teďka nezaskočilo, vychutnávejte si pátečního obědu a my jdeme na další muziku. Na Čas roku už posílám Aerosmith.
1: Radio Čas rok. Pravé rokové

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlá.

0: Teď už můžeme říct, že ladíte odpolední vysílání Rádia Čas Rok. No a jak jsem slibovala, my se v těchto chvílích podíváme do Vendryně, kde přátelé už tuto neděli 19. od 10. dopoledne proběhne ve Vendryňském parku Slezský dřevorubec. Jisto jistě, kdo nás posloucháte pravidelně, jste o téhleté akci slyšeli. No ale kdo jste o ní neslyšeli, tak od toho už mám teďka na telefonu pořadatele Karla Turoně, který nám řekne víc. Karle, já vás zdravím, přeju pěkné páteční odpoledne.
1: Ahoj všem a chci vás pozvat do Vendryně na dřevorubce, takže budu se těšit, že se přijdete podívat na ty nejlepší dřevorubce, kteří budou nejpřesnější, kteří budou řezat na čas a na přesnost.
0: No tak, zní to parádně a zajímavě, tak prozraďte nám a upřesněte, trošičku popište, jak to vlastně na takové akci jako probíhá, jak to funguje.
1: Takže samozřejmě přijdete a budeme rádi, když k nám přijdete bez svačinky, protože jídla tam máme výborného ve stánkách v každém okýnku hodně. Ty nachystali vendryňské spolky a přátelé z Polska. Další, ale co vás nejvíce bude zajímat, jsou určitě disciplíny, které uvidíte právě při dřevorubeckém klání. To je výměna liště řetězu na čas. Porci to zvládají během 19 sekund, loňský rekord.
0: Ty brďo, no, tak to bude něco to překonat.
1: Pokud to překonají, samozřejmě posouváme laťku vyše. Nám to dělá jenom radost, protože samozřejmě je to o to více divácky atraktivní.
0: Rozumím.
1: Dále bych určitě vás pozval na nějaké odvětvování, to znamená na rychlost, tam paralelně dva závodníci soutěží proti sobě, takže ten adrenalin tam můžete v podstatě ždímat. Kácení na přesnost, to znamená kácení stromů, klád dlouhých na kolík, to znamená úplně jasná disciplína, kterou každý pozná, pochopí jedna, dvě. Další ze zajímavostí, tam máme řezbáře, během 2 hodin oni ze špalku na rychlost vyřežou sochu. Ty sochy se potom u nás dají dražit a můžete odjíždět domů s krásnou sochou. Takže určitě co vidět, co zažít. A jinak máme tam i spousta doprovodného programu pro děti i pro rodiny. To znamená lety vrtulníkem. Potom děti tam budou chodit s kartičkama, sbírat razítka. Jedno z míst ze stanoviště i od Rádia Čas. Po vyplnění dostanou úplně sladkou odměnu a nějaké věci, které jim udělají velkou radost.
0: No jak vás tak poslouchám, tak vy to máte nejenže doladěné do posledního detailu, ale mně se to jako málo kdy stává, jo? Ale teď by se normálně v mém případě hodilo teďka říct, Kelišová, když se divíte, tak aspoň držte tu hubu, nebo zavřete tu hubu. Mně normálně spadla Karle brada, ale víte, co mě napadá? No typická baba, jo? Já si představuju, že ti řezbáři, jo, že to budou takové ty sexy korby, něco jak Yankee Doodle, namakaní, svalnatí, že tam budou řezat a ty disciplíny vykonávat bez trička. Tak je to tak, nebo se mylím?
1: No, bohužel musí splňovat samozřejmě nějaké podmínky a musí mít pracovní oblečení, to, které k motorové pile patří. Ale překvapím vás možná tím, že spousta žen vyřezává a bude i vyřezávat u nás na té soutěži. To znamená, není to jenom chlapská práce, to znamená, co se řezbářství tyče. Bohužel dřevorubkyni ještě tam nemáme, která by kácela na přesnost nebo měnila na rychlost. Ale určitě právě podívat se na nějakou řezbářku, která vyřezává a kdo ví co, letos to bude téma zvoníček.
0: Wow, takže i téma máte. No já jsem myslela, že řeknete, že bohužel tam nemáte zatím ještě řezbátku, která by soutěžila bez trička. Ale jim táto možná dojde. Jo. Nicméně jsem ráda,
1: za tip.
0: Rádo se stalo. Já vám to pak naučtu, jak se domluvíme. No nicméně, takže jak tak slyším, tak opravdu se u vás jako pokochají jak baby, tak chlapy a přijdou si tam na své úplně všichni, kteří za vámi dorazí. Takže ještě to pojďme jednou zopakovat. Slezský dřevorubec, kdy a kde?
1: Bude to v neděli 19., to znamená tuto neděli od 10 hodin se na vás budeme těšit. Akce bude končit někdy mezi 4. a 5. hodinou, tak nějak to budeme zavírat. Takže
0: držím palce.
1: Budeme se na vás těšit.
0: Ať vám hlavně vyjde počasí, pořádně si to tam užijte a jsem tentokrát zvědavá na ten letošní rekord, jak to dopadne. Mějte se krásně, Karle, a krásný víkend. Užijte si to hlavně v neděli.
1: Naschledanou. Tak těšíme se na vás. Naschle.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Ty při pátečním obědu na čas roku vystřídají Red Sun Rising. No a mezi tím, co nám budou hrát, tak vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svoji. 725-33-1155, napište, zavolejte, nebo třeba nahrajte hlasovku na náš WhatsApp, Rádia Čas Rok. No a jsem zvědavá, nač takhle máte před 3/4 na 1 odpoledne při pátku chuť. A tady už je slíbená muzika, fajn poslech.

0: No a do studia Rádia Čas Rock se mi už v těchto chvílích těsně před 1:15 odpoledne dovolal posluchač Filip. Já tě zdravím, pěkné odpoledne.
1: Děkuji, ahoj, vám ahoj. Taky všechny zdravím v rady.
0: Tak jak to jde při pátku, dobrý?
1: No potím se, potím.
0: Jo, jo, v tom vedru nemáš tam větráček nebo klimu, jo?
1: No, pod pergolou, no ale jako důchodce se už jenom potím.
0: Jo, tak počkej, tak ty už si užíváš toho důchodku.
1: No tak to tě tak mohlo napadnout, když 74. jsem byl v Polsku.
0: No jo, no já vím, ale nezapomeň, že Střelcová skoro z matiky propadala, jo, takže já v tom, v těch počtech nejsem nejsilnější článek. A tak už vím, výborně, špica, tak teď už mi to sedí krásně. Takže si užíváš důchodového odpočinku.
1: Ano.
0: Tak to je super. No tak čím ten letní důchodový odpočinek ještě podpoříme? Což?
1: Tak, že bychom si zahráli od Led Zeppelin Holalotelove.
0: Dobře.
1: Jestli to neumím, já neumím.
0: Počkej, správně si myslím, jo? Hul Lotta Love, jo? No, ale já myslím, že můj učitel angličtiny by tež mi dal ještě teďka na prdel, takže nemyslím si, že to bylo úplně nejlepší, ale prostě já myslím, že všichni vědí, co budeme hrát, jo? O tom to není. Hlavně řekni, komu to chceš poslat.
1: Všem vám do éteru.
0: Děkujem.
1: Tady do velké polomě rockerům hlavně.
0: No a co tam máte ve velké polomy v plánu na víkend, jestli nějaké plány jsou?
1: No, nějaké grilování bude a nějaká pečka.
0: To zní dobře. Tak jo, tak díky za zavolání. Užívej nejenom důchodu, ale i víkendu. A Led Zeppelin za chviličku pošlu, jo?
1: Děkuji, ahoj.
0: Já taky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
2: Rádio Pravé rokové rádio.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Chtělo mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
11: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
12: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
13: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte!
14: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
15: Holba Rock na grilu je tady. Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba.

Ladislav Křížek na vlnách Rádia Čas Rok. Máme závěr 12. hodiny. Já prosím vás, přijde to padlé na hlavu jenom mě, nebo i vám? Jakože třeba buď ještě ani neproběhl, nebo aktuálně probíhá jeden ročník festivalu a organizátoři a pořadatelé už jako odtajňují jména na ročník další. No je to případ Masters of Rock, který včera vypukl, takže zdravíme do Vizovic. No tak přátelé, kdo nás tam třeba teďka aktuálně posloucháte někde ve Stanovém městečku, nebo zrovna jste na cestě do Vizovic, tak vám za chvilku prozradím, kdo přijede do Vizovic už příští rok. No, hold, je ta doba hodně uspěchaná. No a co bude po 13. Iron Maiden? Rolling Stones? A nebo Heat. Jsme Rádio Čas Rok, já jsem Kiki Střelcová, vy mějte pohodové páteční odpoledne, spoustě z vás už se to krátí, za chviličku půjdete k píchačkám a začne vám 2,5 denní tahity. Začnou vám, tak ano. No, nevadí, češtin můj kobyl, ladíte Rádio Čas Rok, to už jsem říkala, no tak nejvyšší čas předat raději slovo kolegům do redakce. Fajn odpoledne.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
9: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Svinovských mostů. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Frištátská. Srazila se tady tři osobní auta. Pozornost mějte stále v Mikulově na ulici 28. října. Nákladní automobil srazil zvěř. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
11: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o pobyt u moře, který si vybírá 48% cestovatelů. Více než polovina lidí vyráží v páru a přibližně třetina cestuje s dětmi. Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává automobil, následují letadlo a vlak. Češi při výběru dovolené zohledňují především cenu, pohodlí a dostupnost destinace.
12: Morava aktuálně.
9: Karvinská lávka přes řeku Olší jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizoň.
13: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro vás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
9: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň veřejnosti uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. V Olomouci pokračuje oprava známého domu s věžičkou v Palackého ulici. Dělníci nyní obnovují historickou fasádu, včetně původních ozdob a ornamentů. Rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců a postupně se dočká opravy také věžička. Po dokončení by měl dům získat opět svůj původní vzhled a výrazně zkrášlit tuto část města. Brněnský basketbal zná los Euroligy. Dva místní týmy budou bojovat o postup do prestižní evropské soutěže. Žabiny v kvalifikaci čeká tým CZ Bělehrad ze Srbska, zatímco Královo pole Brno se utká s francouzským klubem Karolo Basket. První zápasy jsou naplánované na 23. září. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Váš rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Páteční odpolední chvíle trávíte s Časrokem, no a my pojďme teďka otevřít naší bichli rokového kalendária a zjistit, co se váže k dnešnímu dni. Dneska je to 41 let, co McDonald otevřel svůj první podnik v Lucembursku, konkrétně ve městě Lucemburg. No, tak to je když tak jako taková inspirace pro ty, kterým se dneska nechce vařit a rádi by si při pásku jako usnadnili. Jsem se teď úplně nějak zarazila. No, že byste si to jako usnadnili, rozumíte, že nebudete muset vařit, jo, a usnadíte si to nějakým tím fast foodem, že? Ježišmarja, doufám, že zase mě nenařknou, že tady dělám reklamu. No nic, pojďme od toho, pojďme dál. 17. červenec slaví svátek Martiny a před 9 lety se v roce 2017 první českou ženskou světovou tenisovou, ježiš, to je přídavný jmen, jedničkou stala Karolína Plíšková. No, teď už to jsou zase jiné světové jedničky, že? Ale nevadí, to je život. Před 79 roky neměli nejspíš úplně nejlepší vzpomínky na dnešek chlapi z Thin Lizzy, protože kapelu v tento den během turné po Spojených státech amerických opustil Gary Moore a vystřídal ho na postu kytaristy Mitch Ure. No a teď pozor, mám tady zase pár nějakých zajímavostí, které se slaví právě v tento den. Na dnešek připadá den emotikonů, tedy smajlíků, používajících v chytrých mobilních zařízeních, že ano? Je taky den loterie, ale oslavuje se třeba i tetování, kterých má spousta z vás požehnaně. Takže čin-čin nejen na malůvky po těle, ale na všechno a na všechny, co budete něco oslavovat. A ode mě už Wolfsbane.

0: Chcete-li se zúčastnit naší letní soutěže Rádia Časrok, je potřeba znát výherní větu, kterou jako každý všední den skládáme. No a až je v odpoledním driveu zkompletovaná a vrána zavelí, určí pořadí. A pokud vy se do něj trefíte a větu budete znát, tak lístky na různé vytříbené lukrativní akce, koncerty, festiáky můžou být vaše. No a dneska budeme rozdávat lupeny na Tublatanku a Forest Jump, kteří dorazí do ostravského baráku v příštím roce, konkrétně 18. února 2027. Tak budu na vás hodná, no nedá mi to. Tak hele, kdo jste první tři slova v průběhu dne zatím nepochytili, tak já vám je mile ráda zopakuju. Ivošek v Ostrém Budíčku vám přinesl dvě slova a to je rockeři nikdy a ode mě máte slovo nejdou. Takže komplet to zatím zní rockeři nikdy nejdou. Co bude finálním slovem, které nám chybí do dnešní výherní skládačky, tak na to si budete muset počkat v odpoledním driveu, protože to poslední slovíčko vám přinese naše vrána. No a teď už pojďme zpátky k muzice, chystají se avizovaní Iron Maiden, taky Def Leppard a spousta dalších, tak užívejte nejenom poslechu kvalitní muziky, ale taky pohodového odpoledne s rádiem Časrok.
1: Letní

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Vojta Vespolek, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za kapelou Skillet. Nebudou chybět Bon Jovi a další. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Revel o hodinu později.

Iron Maiden na rádiu Čas Rock. No a když jsme u nich, tak jak jsem vám na začátku hodiny říkala, že sice 22. ročník metalového svátku Masters of Rock aktuálně probíhá, no ale pořadatelé s ničím neotálejí a už teďka odhalili fanouškům headlinera, který dorazí do Vizovic v příštím roce. No a právě jim bude hlas Iron Maiden Bruce Dickinson. No ale není jediný, koho pořadatelé odhalili. Víme taky, že třeba dorazí divočáci ze Septic Flesh, Amarante a nebo Krematory. No, nová doba. Jako upřímně mě to překvapilo, že už teďka, jo, se to takhle brzy časně odhaluje. Pochopila bych, kdyby to bylo třeba na konci Masterů v neděli, jo, ale takhle, no jo, no, tak proti gustu žádný dišput a zjevně vědí, co dělají, bo každoročně valí do Vizovic tisícový dav fanoušku. Takže zdravíme do Rudolfo Jelínkovské likérky, pořádně si to tam užívejte. No a na rádiu Čas Rock už se chystá Robert Plant. Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: No a teď na čas roku ještě jedna taková podpultovka, jo, že jste to vy. Kromě těch oficiálně odhalených jmen, co budou příští rok na Mástrech, já vím a mám i jedno neoficiální odtajnění. Vámi velmi známé partičky, tu Stella od nás. Jo, napovím Bohumín, přátelé. Jo, Grok taky si představte, bude řádit v roce 2027 ve Vizovicích. Tahle bohumínská partička si letos dává jako takový menší voraz. Na pódiích je uvidíte opravdu poskrovnu, ale to kvůli tomu, že by se jako zdaleka chystali do důchodu. Ne, i když někteří už by možná na to měli věk, ale že se jako plně soustředí na nové věci. Jo, aby měli své fanoušky zase čím překvapit a potěšit. Ale ode mě to nemáte.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Stříbrnej Jezerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Kde to hoří?
11: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
10: www.hphservice.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Já doufám, že vám ten páteční čas utíká stejně tak rychle jako mě. Já jsem se ani nenadála a je přede mnou naše společná poslední hodinka, přátelé. No a spoustě z vás už do konce tohoto pracovního týdne zbývá opravdu posledních pár minut. Takže prosím vás, v práci hoďte následující pohodové tempíčko.

0: si to nikým a ničím nenechte narušit, jo? Prosím vás. Za 2,5 minutky odbije 14. hodina odpolední, vyladíte rádio Čas Rock s Kiki Střelcovou za mikrofonem, no a kromě Masterplan se můžete po 14. těšit taky na Amorphis a budou i kokoti. Ježíš, jako kokot minit. Ti, kteří s náma budou oslavovat narozeniny rádia Čas Rock v příštím týdnu. No nic, raději předávám slovo mým kolegům do redakce. Fajn odpoledne.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Končičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
9: Aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě na ulici 28. října před Svinovskými mosty ve směru na Opavu havarovala tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na hlavním tahu Opava Šternberg mezi obcemi Slavkov a Dolní Životice. Vyšetřují tady nehodu dvou osobních vozidel a kvůli bouračce tří osobních aut počítejte s komplikacemi také ve Zlíně na Frýštátské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
11: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Hypotéky v Česku jsou stále žádané. Banky v červnu půjčily lidem na bydlení téměř 49 miliard korun. To je asi o třetinu více než před rokem. Průměrná hypotéka je přes 4,5 milionu korun. Lidé za ní měsíčně platí asi 25 800 korun a splácí zhruba 27 let.
12: Morava aktuálně.
9: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
13: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
9: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít k návštěvě lázní nebo centra města. Finále mistrovství světa ve fotbale se blíží. O titul mistrů světa se v neděli 19. července utkají Španělsko a Argentina. Zápas začne ve 21 hodin a rozhodne o tom, kdo získá zlaté medaile a nejcennější fotbalovou trofej. Po více než měsíci plném zápasu tak celý turnaj vyvrcholí velkým soubojem o vítězství mezi dvěma silnými týmy. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: týdne.
1: 9 let čekání je u konce, Plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za 7 horami, 7 řekami, 7 benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bonovox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Podcast Rock.
1: My dneska měli na telefonu v obědovém čase pořadatelé akce Vendrýnský park, tam se to koná, ježiš, nejvyšší čas jít domů. Slezský dřevorubec Karel Turoň nás zval osobně do Vendrýně, kde právě už tuto neděli od 10 hodin začne tahle ta soutěž. No a přátelé, jedná se o soutěž nejlepších řezbářů a dokonce i řezbářek, nejen v regionu, ale i zahraničí. No a návštěvníky tam čeká opravdu zajímavá podívaná soutěžní disciplíny, které jako hned tak někde neuvidíte. Jo? Vyřezávání soch na čas, zásek sekerou, no prostě masakr. Jak jsme se s Karlem bavili, bude to pěkná podívaná, pokochají se jak baby, tak chlapy. No a k tomu bohatý doprovodný program, skvělé žrádlo, kupa dobrého pití. No a můžete vzít i ratolesti, protože i pro ty tam bude vymyšlen program, takže o ně bude postaráno. Nezapomeňte, ještě jednou připomínám, Vendrýnský park, neděli 19. července od 10 dopoledne.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: klub je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
9: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock.
10: Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
11: Tento týden hrajeme olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších.
10: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
9: Letní roková jízda.
10: Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Ladíte rádio Čas Rok, no a nám tady teďka nastala ta naše slavná, slavně neslavná rezidence u dvou košat, ale počkej, nic neříkej, já ti ještě udělám
1: antre.
0: Krásné
1: to bylo. To je Edgar Allan Poe, to je Krkavec.
0: Vítej v ráno. No tak já jsem ráda, že tě vidím. Ty jsi měla včera dennodenní pauzu. Co jsi dělala? S kým? Kde?
1: Proč? Řezala tuju. Velkou tuju.
0: Slyšíte to? Mm-hmm. No si vezme volno, aby si řezala tuju.
1: Taky.
0: No, dobré, OK. Snad to teď nikdo z našich nadřízených neslyší.
1: Tak já to zase budu v neděli, ale víš.
0: Jo,
1: jenom, že
0: to
1: v neděli
0: je
1: nemůžeš řezat. My máme proti hlukovku.
0: To máme taky v Havířově, no. Takže ani sekání nehrozí. No prosím tě, jaké ty jsi měla dneska dopoledne? Kromě toho, že úmorně teple.
1: Já jsem ti říkala, že tě jako pobavím, jo?
0: No
1: jo, Kiki na to neslyšela tu historku, takže teď to budete mít v premiéře, všichni i ty.
0: Tak pojď.
1: Takže Henčka potřebovala zajet na STK se svou samozřejmě italskou kráskou, že jo. Mm-hmm. Tak objednám se na 10. Stejně jako si říkám, víš co, moje ADHD hlava, ve které sídlí 5 imaginárních dalších kamarádů, říká, není to brzo, víš, kolik hodin stáváš a tak dále. Říkám si, 10 ideální čas. Všecko nachystáno, víš, papíry, motorka připravená, to. V 6 hodin ráno chodím po zahradě a sbírám květy divizen na sirup. Dobrý. Přijdu domů, říkám, ještě se natáhnu. Budík nastavený na 8:30. Všecko hraje. Dokonale. Zbudím se 8:17, říkám, to už nemá smysl, posunu to, víš co, vypnu ten budík, stejně už vstávám. Budík jsem vypla, ale to druhé jsem neudělala. Mm-hmm. Už víš, kam mířím, jo? Mm-hmm. Takže logicky jsem se vytuhla znova a najednou jsem vyletěla 9:28. A teď si představ toho kozoroha, který nesnáší, kdyby měl přijít někam pozdě. Já všude se jako stepuju 10 minut předem. A teď najednou ta hlava přepne do módu panika a drama queen, takže začnu lítat, že jo, klíče, papíry, tady to.
0: A nadáváš u toho?
1: Ne, to nestíhám, ne. Nadávám pak.
2: Dodatečně.
1: Ano, až si sednu, sedla jsem se na tu mašinu a nadávala jsem se, že, do různých věcí, tak jedu. Dorazím na to stekáčko. A normálně
0: stihla
1: úplně...
0: Stihla čas?
1: S časem stihla, ale totální tupelo, já jenom připomenu, že na tom fichtlu a různých těch strojích sedím zhruba od 10 let. Bude mi 45.
0: Prosím vás, kdo by nevěděl, o čem se tady bavíme, tak o skutříku. Jo,
1: taky. Jezdí, já jsem začala na fichtlu přes motorky, teď jsem se prostě poslední 10 let zamilovala do skutru, takže jezdím na 3 kila. Dojedu a podcením ten svah. Tam je svah. Kopnu ten boční stran, víš co, na levo, že jo, a teď blbcovi nedojde, že vysedáš i na tu levou stranu, já teda vysedám na tu levou stranu. Čověče, a to je moje milovaná italka šla se mnou. Prostě debil, ne úplně.
0: Vy jste se ještě natáhli na tom STKčku.
1: Nenatáhli, počkej.
0: Ne?
1: Jo?
0: Ne?
1: Totální kopito, jako jo, přijede nádherné antre, všichni na tebe čumí, že jo, máš to publikum.
0: A pak jeb.
1: A teď najednou já jako vysedám a najednou vidím, že ta byla jde se mnou. A teď ona má bezmála 200 kilo, najednou ji mám prostě ještě na těch holeních. Ještě jsem dostala flákanec tím plexištítem a teď dovedeš si představit tu spršku těch nadávek, že?
0: No, jeden bylo tam hodně lidí.
1: Ale jeden z pánů se hnal jako správný gentleman, že mi to jako teda zvedne. A já jsem byla tak nasratá na sebe, že jsem mi normálně, během toho nadávání jsem mi takhle šupla zpátky nahoru. Hodila se mi na tým hlavní stojan a jenom jsem viděla, jak ten borec se zastavil v polovině toho parkoviště, protože měl strach, že ho zbiju.
0: Že mu dáš, jo, taky sadu.
1: Ale bacha, jo, v tu chvíli to přeplo zase ta hlava zpátky, teď jsem viděla, že motorka stojí. Podle mě, já jsem měla normálně pocit, že se mi směje do těch zad, jo, tam je italská bestie. A teď, a napochodovala jsem do toho kanca, říkám, dobrý den, tady mám objednávku na 10 dopoledne, ano, Piaggio, 300. Jo, už čekáme na vás, výborně, pojďte, ne? Nic, jo, totální výpadek z role, ale jak jsem čekala na to STKčko, tak jsem si říkala, ty se chtěla projet po krásách Pražské, nedělej to. Víš, a teď těch dalších 5 mých imaginárních kamarádů v té hlavě jako utratka, ty vole, dneska nemáš den. Nedělej to, ne, jeď domů, zaparkuj to, vyprdni se na ty špalky, neřeš ten zbytek, to může počkat, sobota, pondělí, to je jedno, jo, zaparkuj to, na nikoho nesahej, nic nedělej, běž pěšky do toho rádia odpoledne, v klidu, pijánko, neřeš.
0: No tak...
1: Poslechla jsem je.
0: Já, jestli se zítra budu mít kam vrátit a naše studio Radio Čas Rok nevyhoří, přátelé, tak se uslyšíme zítra. Když ne, no tak my snad nějaké náhradní prostory najdeme, pokud ale to tady léne popelem.
1: Tohle je kategorie prostě život a ráno dělá den. Takže já mám výzvu na dnešní odpolední drive. Zapalte nás, pojďme do toho jako naplno.
0: Ty už jsi to vybrala a já už mám pro dnešek vybráno taky, takže vy si to tady, přátelé, s Vránou užijte. Nezapomeňte, že ona vám do dnešní letní rokové jízdy plní poslední slovíčko a pak někomu z vás podaruje 2 lupeny na tu blatanku z Forest Jump.
1: To taky, ale já jsem se rozhodla, že dneska fakt jako budu ještě dajná, takže máme jednu speciální soutěž. Pro ty, co třeba nemohli na mástry nebo musí zaskakovat za kolegy, tak si dáme dvě soutěže dneska. A já dám do banku ještě něco z našeho merče.
0: Hej, ty ses normálně praštila dneska do hlavy.
1: No právě, že nepraštila, jsem dostala jenom potlamen tím plexištítem.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokovou

0: Zácky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: No tak to dopadne, když do studia rádia Čas Rock posadíte dvě baby, jo, ale rezidence u dvou košťat tímto, přátelé, končí. Jedno koště odchází, druhé zůstává. Kiki Střelcová se loučí. Počkej, nech mě rozloučit. Já jsem se chtěla inteligentně rozloučit a chtěla jsem jim říct, že se... že se uslyšíme zítra, akorát, že já nevím, jestli ráno nebo odpoledne, no ale prostě někdy se slyšíme, počkej. No,
2: co bych chtěla. Mě zapla- tak ale nebu- hele, nebuď podrážděná.
1: Nejsem. Jako, a zrychli mě, jede autobus.
2: No, ježiš, jede spoj, všichni jedou na kolor, se mě nikam nedojedeš. Já mám pro tebe takový úkol. No. Za prvé, zítra vysíláš dopoledne, je, záleží, jak si to s Alešem prohodíte, ale druhá věc, teď jak jako spěcháš, víš, aby ti ten spoj neujel, tak si to Radio Čas Rok řekla tak pěkně jako rychle po sobě. Zkus to říct pětkrát rychle po sobě.
1: No a dívej se, ty jsi mě nová úplně přetrhla udičku, já jsem to měla tak v té hlavě, tak mě nachystane, ještě jsi něco chtěla říct a nevím.
2: Zas ráno, jo, zítra, zas ráno ji uslyšíte.
1: Před devátou. No počkej, jsem fakt něco chtěla říct, já ne,
2: píš si
1: já
2: to.
1: Nevzpomenu.
2: Mladá na to, aby zapomněla,
1: děcka, tak se opatrujte, bacha na ty bouřky, no a slyšeli jste zítra ráno.
2: Pa!
0: Radio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.

Showbiz tady na rádiu Čas Rock, páteční odpolední drive může začít. Od mikrofona ze studia vás zdraví už vaše Vrána, takže dámská jízda pokračuje. Po 15. hodině tady budou taky Sweet. Arch Enemy. A z domácího rybníčku Clue a jejich

0: hned v příští hodince, taky naše letní roková jízda. Zopakujeme tu část věty, kterou už znáte, a na dalších 60 minutách vám dám to poslední klíčové slovíčko. Banku jsou lupeny na tu blatánku a Forest Jump. Teď ale zprávy.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Častěji už tam bude.
4: Přestaň. Štěji mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
6: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
7: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Závodní. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Zlíně poblíž Tečovic. Probíhá tady vyšetřování nehody. Na místě je policie. Pozornost mějte i v Brně na ulici Holzová. Srazily se tady dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejčastěji vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Podle televize LTV Plus by díky tomu mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
10: Morava aktuálně.
7: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměřížská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
11: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějším sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
7: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty. Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. Před kvalifikací se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O tři dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Rock. Letní roková jízda rádia, čas rok frčí dál, ještě dneska se samozřejmě zasoutěžíme, pak pauza, sobota, neděle, abyste vydechli, no a od pondělka zase na novo. Tak co už jste si poslechli ráno a také dopoledne? Rokeři nikdy nejdou a teď jako na hřiby, na jahody nebo s popíkářema, cokoliv tam může být. Já vám dlužím to poslední slovíčko, takže teď jsme si to sesumírovali, tu první část věty máte, rokeři nikdy nejdou. No a pak je ten poslední kousek, který vám dodám. V banku jsou dneska dva lupeny do baráku na úžasné hudební kombo Tublatanka a Forest Jump. Takže plán na 18. února 27 by tady byl. Kdo se po těch lístcích sáhne, toť otázka. Ale dozvíme se to už v této hodince. Tak to dávejte dokupy. Poslední dílek do dnešní skládanky dostanete během pár následujících minut. Letní.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
8: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
7: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
9: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Cože, ty máš 150 technobodů?
13: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
12: A kde to jako najdu?
13: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
12: No jasně.
13: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
14: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Je to tak, letní roková jízda rádia Čas rok v tomto týdnu. Dneska naposledy v odpoledním driveu, ale nemusíte smutnit, protože o víkendu oddechnete a od pondělka opět jedeme dál. Poslední slovíčko, také tu vítěznou větu pro dnešní den máte kompletní. To slovíčko zní spát. Chytili jste to? Spát. To je to poslední slovo. Teď už máte větu celou, dejte je hezky dohromady. 725331155, dva lupeny na tublatanku a Forest Jump, což je nádherné hudební kombo. Vysí ve vzduchu, beru toho sedmého v pořadí.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: kvůli a díky tomuhle kousku jsem si víc jak před 20 lety koupila celé album Smečky Clue. Island Sun. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, páteční odpolední drive a my se projedem.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock.
0: Letní roková jízda Rádia Čas Rock tento týden míří do svého cíle, ale pokračujeme až do konce prázdnin. Milane, čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak já chci jediné, abych ti dala ty dva lupeny a to je dnešní výherní věta.
2: Takže rokeři nikdy nejdou spát.
0: Rokeři nikdy nejdou spát. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Je to tak. Takže kombo hudební v podání Tublatanky, v podání Forest Jump v baráku 18. února 2027. Exkluzivně lupeny do první řady jsou tvé.
2: Super, super, těším se.
0: Pozdravuj svoji drahou choť, protože ta dobře radila vzadu.
2: Já mám dobrého poradce.
0: No tak toho nejlepšího, podle mě.
2: Tak
0: doufám, že vyrazíte spolu, mládeže.
2: No to je jasné.
0: No, toť.
2: My spolu nesmíme nikde chybět.
0: Tak je to správně a tak to má být. Milane, hlídej si svoji elektronickou poštu, tam tě spadnou lupeny na Tublatanku a Forest Jump. Já gratuluju a přeju parádní víkend. Měj se, čau.
2: Děkuji. Ahoj, ahoj.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Ok. Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, udělá

0: Letíme společně dál vaším krásným letním odpolednem a k tomu dnešní oslavenci. Možná budete překvapeni. Mám jednu desku, která slaví právě dnes 45, jsme skoro stejné ročníky, ale ona je starší. Spoustě desek to už říct nemůžu, ale nevadí, my zrajeme. A teď zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
8: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Bohumínská. Stala se tady nehoda dvou nákladních vozidel. Dále buďte opatrní v Opavě na hlavním velkém kruhovém objezdu. Střetla se tady dvě auta. Pozornost mějte i na dálnici D1 směrem na Brno v oblasti Tvarožná. Srazily se tady dva osobní automobily. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
10: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Letní dovolenou letos absolvuje většina Čechů. Největší zájem je o pobyt u moře, který si vybírá 48% cestovatelů. Více než polovina lidí vyráží v páru a přibližně třetina cestuje s dětmi. Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává automobil, následuje letadlo a vlak. Češi při výběru dovolené zohledňují především cenu, pohodlí a dostupnost destinace.
11: Morava aktuálně.
8: Karvinská lávka přes řeku Olší jde do celostátní soutěže. Více nám řekl náměstek primátora Andrej Bizoň.
12: Máme radost, že se pěší lávka přes řeku Olzu zařadila mezi desítky kvalitních staveb z celé České republiky, které se letos ucházejí o přízeň veřejnosti. Je to projekt, který si od svého otevření získal velkou oblibu. Každý hlas je pro vás příjemným oceněním toho, že se v Karvině daří realizovat smysluplné a kvalitní projekty.
8: Veřejnost může hlasovat až do 23. srpna. V letošním ročníku se o přízeň veřejnosti uchází celkem 70 přihlášených staveb a projektů z celé České republiky. V Olomouci pokračuje oprava známého domu s věžičkou v Palackého ulici. Dělníci nyní obnovují historickou fasádu, včetně původních ozdob a ornamentů. Rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců a postupně se dočká opravy také věžička. Po dokončení by měl dům získat opět svůj původní vzhled a výrazně zkrášlit tuto část města. Brněnský basketbal zná los Euroligy. Dva místní týmy budou bojovat o postup do prestižní evropské soutěže. Žabiny v kvalifikaci čeká tým CZ Bělehrad ze Srbska, zatímco Královopole Brno se utká s francouzským klubem Carlo Basket. První zápasy jsou naplánované na 23. září. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Another Time. Thunderstone, vy posloucháte rádio Čas Rock v kalendáři 17. červenec roku 2026, tak teď v odpoledním driveu se tak jako připomeneme, co se všechno odehrálo a kdo slaví. U nás jsou to Martiny, takže holky, rokeřice, nádherné jmeniny za celou smečku rádia Čas Rock. V roce 1968, přesně v tento den, v londýnském kině Pavilion měl premiéru animovaný film Yellow Submarine. Členové Beatles byli sice vzorem pro postavy hlavních hrdinů, ale ty postavy mluvily úplně jinými hlasy, takže trošku hokej v tom byl, nevadí, to jsou nevyzpytatelné cesty osudu. Mezi oslavenci, kytarista skupiny Jeho Popa, tedy The Stooges, dneska taky slaví mistr basu Black Sabbath, Geezer Butler, a slavil by i Bitsman Sweet. No a třeba slavíte i vy. Takže platí to tež, co všem Martinám. Takže všechno nejlepší k vašemu vlastně cokoliv, co dneska oslavujete. A pak tady máme jednu dnešní čerstvou 45. Od koho? Od Journey. Protože 17. července 1981 vyšla jejich 7. studiovka Escape. Co říct? Tady docházejí slova. Protože je to album, na kterém najdete asi nejvíc ikonických songů, které vůbec definují kapelu Journey. Najdete tuhletu desku ve dvouchstovce Billboardu, tady ovládla číslo 1, bez debat, multiplatinové album, a je to vlastně deska, která patří vůbec mezi to nejlepší, co se dá zařadit do té dekády zlatých osmdesátek. Tak nemůžu jinak, než dát jeden kousek z těch ikonických, možná ten nejikoničtější, Don't Stop Believin', tady jsou Journey, a je léto, čas festiáků, koncertů venku, tak si to dáme jako živáček. No a všechno podstatné ze 17. července najdete vždycky, tak jak jste zvyklí, na webu časrock.cz.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Here's some new escape music for you.

0: To jako prostě musí být na konci vždycky to wow. Joker Sport tady na rádiu Čas Rok.
1: Ano. Dobrý den.
0: Poznali se, že jsme se tady zase rozmnožili jak měňavky. Prostě víš, jako Kika si vždycky uloupne kousek nechtů, zjeví se utratka. Já jsem dám kousek paty a zase to Kikina. Ale pojďme probrat dnešního slavence, možná nečekané, ale rozhodně originální. Dneska by třeba slavila narozeniny Marie Švecová, představitelka nesmrtelné, neopakovatelné a jedinečné Kelišové z trilogie Slunce seno.
1: Ježíš Maria, já myslím, že tady tu ženu snad jako vzpomíná celý národ. Sice asi si málo kdo zapamatuje její normální jméno, ale Keliška
0: prostě nejvíc.
1: Jako tu užívám den od
0: dne, se dá říct. Ona si vlastně užívala tu slávu v fouzovkách toho filmu nejvíc, protože ona potom jakože v Hoštících dělala takovou samozvanou průvodkyni. Kdo jako přijel, byla jsi tam někdy? Já jo, několikrát.
1: Ne, já bohužel neměla škoda, to štěstí, ale musí výlet. To být zážitek.
0: Je, udělej si výlet, jako je to boží. Tref to mimo sezónu, jsou tam davy.
1: Je mi to jasné, jak na Václaváku, ale doufám teda jenom, že to jako nechali v tom původním stavu, ne jako když jsem teďka nedávno viděla na internetu chaloupku z chalupářů, že tu už jako v dnešní době bys nepoznala. No.
0: Jelen je pořád na té fasádě, hospoda má už jinou barvu fasády, zámeček ten už je v soukromých rukách, takže vypadá o dost jinak a o dost lépe než tehdy, takže tam můžeš akorát tak přes plot koukat, ale zastávka je stále vlaková v Hošticích. I výhled na ten mlýn, který chtěl koupit i Kája Gott, ale ono tam straší, mrtvej pes.
1: A ne. Stále počkej, se tam jako nezastavuje a jenom přibržďuje?
0: To nevím, nejela jsem kolem vlakem, musím se přiznat, že jako... Ale tak to znám.
1: Je možná
0: to...
1: dobře.
0: Tak musíš skákat po směru, že jo, a nejlépe do parakotoulu a potom to dáš.
1: Ano.
0: Takže klidně se zajed do Hoště, se uvolně, krásný to výlet. A víš, kdo taky dneska slaví? Na dnešek připadá.
1: No, ano.
0: Den loterie, pozor.
1: Ano, tetování.
0: Počkej, den upřímné pochvaly.
1: Jo, dokonce taky. Ježíš, to by to tak sluší dneska. Říkali to, upřímné, že?
0: Jo, teď jsem to chtěla říct a ty víš, že já vždycky poznám, když kecáš. To by nemusí růst ani ten frňák, jak Pinokiovi.
1: A jak se máme rady.
0: Nejvíc úplně. A pozor, na dnešek připadá světový den emotikonu.
1: Tak. Smajlíci, ježiš, ano. Co by byl náš život bez smajlíku?
0: Tak.
1: Já si řeknu, si řeknu. Co kdysi ti lidi dělali bez těch smajlíků, tím se dá vyjádřit jako tolik emocí.
0: Tvůj nejoblíbenější je?
1: Objímáček, který jsem zjistila, že prý není objímáček.
0: A co to je?
1: To prý je, jako že ti to ukazuje ruce. Já nevím, asi, že to chce šáhnout na kozy, ale mi to úplně zděsilo.
0: Nebo takové
1: ale
0: to, jako víš, to dodržování
1: jako
0: osobní zóny.
1: Objímáčka. No možná, jo.
0: Je to taky tak. Já mám nejoblíbenější hovno, samozřejmě, že? Tak víš, jak se podepisuju do těch služebních mailů, ne?
1: Jo,
0: Brána Nesera Roková, takže
1: jo.
0: Logicky.
1: Takže já zase vždycky si tam hodím slunečnici.
0: Doufám, že stále se bavíme o smajlicích.
1: Jo.
0: Abychom to... Ten kilet, to je toto. No nic.
1: Tak zajďte jdete vědět, si, co zajďte vy si rádi hoštic, používáte.
0: A pak hoďte smajlíka.
1: Do těch hoštic.
0: No přesně, hoďte smajlíka, jak se vám tam líbilo.
1: Tak.
0: Buď budete mít toho objímáčka, nebo ten můj. Záleží na vás. A dáme si stylovku, protože když máme jako dneska ten tetovací den,
1: no?
0: Tak dáme tattoo. Van Halen.
1: Tak pojď.
0: Odpoledne.

0: Jako super výhodné naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoy 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa. A v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
11: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dnešního odpoledního driveu si můžete říct taky o tu svoji muziku. Než to teda naplno odpálíme po 18. hodině. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Get Stones, tohle byly Hindr na rádiu Čas Rock, no a v pátečním odpoledním driveu taky na drátě jedna dnešní oslavenkyně. Marťo, všecko nejlepší k meninám.
1: Děkuji, děkuji moc.
0: Povídej, kam jdeš, co tě tam čeká?
1: Jo, já jedu do Chuchelné, my jedeme do Chuchelné na výbornou slavnost, kde je Zlatým hřebem škvor, před kapely tam jsou Metalinda a
0: Tak si dáme Metalindu, tu tvoji největší srdcovku. Bude to jenom pro tebe nebo ještě někomu dalšímu, než mi vyjedeš ze signálu? No?
1: Pozor a užijte si.
0: Tak já vám to přeložím, takže pro vás všechny, co posloucháte, užijte si víkend. Jinak, Marťo, my se vidíme příští týden na Holbě. Měj se, ahoj!

0: nebo volejte 800 110 800.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
6: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: tohoto týdne a pozvánka na neděli. Teď ale zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
13: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
14: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
15: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Opavě poblíž rozcestí v oblasti Nové Sedlice Štítina stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut.

0: Vyfotila se tady dvě osobní auta, provoz je omezen, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Hypotéky v Česku jsou stále žádané. Banky v červnu půjčily lidem na bydlení téměř 49 miliard korun. To je asi o třetinu více než před rokem. Průměrná hypotéka je přes 4,5 milionu korun. Lidé za ní měsíčně platí asi 25 800 korun a splácí zhruba 27 let.
1: Morava aktuálně.
0: V Opavě skončila oprava Anenské ulice. Město navázalo na loňskou rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí prací byla obnova vozovky a chodníků, výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. V Luhačovicích za městskou plovárnou začaly fungovat dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Jak uvedl starosta města Marian Ležák, je to další krok k rozšíření služeb pro místní obyvatele i návštěvníky lázeňského města.
2: Luhačovice jsou vnímány jako jedno z nejvýznamnějších lázeňských měst u nás v České republice a každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Právě proto nové stanice představují další krok moderní a komfortní dopravní infrastruktuře a zároveň podporují udržitelný rozvoj města.
0: Řidiči tak mohou své vozy plně nabít za necelou hodinu a čas využít k návštěvě lázní nebo centra města. Finále mistrovství světa ve fotbale se blíží. O titul mistrů světa se v neděli 19. července utkají Španělsko a Argentina. Zápas začne ve 21 hodin a rozhodne o tom, kdo získá zlaté medaile a nejcennější fotbalovou trofej. Po více než měsíci plném zápasu tak celý turnaj vyvrcholí. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: 9 let čekání je u konce, plantážníci. YouTube nás letos potěší novou deskou a podle zákulisní šeptandy si budeme moci čerstvou nálož muziky pustit už po letních prázdninách. A co víc, budou to YouTube jako YouTube. Soudit můžeme už podle aktuálního singlu. Prostě i za sedmero horami, sedmero řekami, sedmero benzínovými pumpami, hluší, pidlo, ocí i pajdaví poznáme podle prvních tónů, že tohle jsou staří a zatraceně dobří Bono, Vox a spol. Tak co vy na to? YouTube Street of Dreams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: dnešním datem, taky tipka můžete vyrazit. Kdo už třeba nemáte něco v plánu, nebo to můžete přehodnotit. Už 14. ročník Slezského dřevorubce proběhne tuto neděli v parku ve Vendrini. Začíná se v 10 dopoledne a můžete se zúčastnit dokonce i vy. Nejprve ty soutěže, které jsou určeny pro profíky. Takže soutěž dřevorubců proběhne v disciplínách, jako je kácení klád na přesnost, výměna liště a řetězu na čas, odvětvování, řez na podložce nebo setkání řezů. No ale během této akce nesoutěží pouze profi dřevorubci, ale taky publikum. A tak se můžete zapojit. A to v těchto disciplínách. Sekera na přesnost, zatloukání hřebíků. No a každý stánek má nachystán úkol pro děti i pro dospělé. Takže jste srdečně zváni s celou rodinou, protože tohle si určitě užijete. 14. ročník Slezského dřevorubce tuto neděli od 10 dopoledne v parku ve Vendrini.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
8: Cože, ty máš 150 technobodů?
9: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
8: A kde to jako najdu?
9: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
8: No jasně.
9: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

Čau ve spolek, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za kapelou Skillet. Nebudou chybět Bon Jovi a další. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Revel o hodinu později.

0: Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady odpolední drive, před námi Stromboli. A taky ta vaše oblíbená, tak 725-33-1155, dejte vědět.
1: Letní roková jízda na Rádio Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš

Tak takhle to nevytáhnu vysoko. Stromboli, Ivanhoe, vy posloucháte Rádio Čas Rok, který je páteční odpolední drive. A taky muzika, podle vás, čoves, nějakou pohodičku pro všechny motorkáře, taky pro všechny, co poslouchají a pro celou rokovou rodinu. Díky moc, Martin. Není vůbec zač.

0: Bez spätným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Skopecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Gotthard a Shangri-La, to je teďka za pátečním odpoledním drivem, ale tady na rádiu Čas Rock zdaleka spolu ještě nekončíme. Čeká nás ta vaše hodinka, tedy rockeři sobě. Já nabízím tři songy na téma Marie. Nejdříve od Blondie.

0: Pojedeš nebo nepojedeš? Pojedeš. Tak ten už je od Lucie. No a ty vaše, tak na ty se budu těšit na 725331155. SMSky, hlasovky na WhatsApp, anebo si prostě cinkněte. Nejprve ale dáme zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě poblíž rozcestí v oblasti Nové Sedlice Štítina. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Brně v oblasti Svatoslav Křoví. Nákladní vozidlo se zde převrátilo. Provoz je omezen. Pozornost mějte taky v obci Nevědice. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se na některých přírodních koupalištích objevují drobní paraziti. Ti mohou po koupání způsobit nepříjemnou svědivou vyrážku. Vědci proto zkoumají, kde se paraziti nejčastěji vyskytují. Chtějí najít způsob, jak jejich výskyt včas odhalit a omezit. Podle televize LTV Plus by díky tomu mohlo být koupání v přírodě bezpečnější.
2: Morava aktuálně.
1: Slezsko-ostravské školy čekají velké změny. Během letních prázdnin probíhají v místních školách a školkách opravy za desítky milionů korun. Největší proměnou prochází mateřská škola v Muglinově, kde se opravují například rozvody, třídy nebo podlahy. Novinky čekají také základní školy, kde vzniknou modernější učebny, dílny nebo nové vybavení pro děti. Kroměřížská nemocnice prochází digitální transformací. Pro inspiraci sem přijíždějí zástupci nemocnic celé České republiky. Více nám sdělila mluvčí nemocnice Alena Horáková.
3: Digitalizace zdravotnictví je jednou z klíčových priorit kroměřížské nemocnice. V rámci další etapy elektronizace rozvíjí elektronickou zdravotnickou dokumentaci, která představuje postupný přechod od papírové dokumentace k bezpečné digitální správě zdravotních údajů, jejich efektivnějšímu sdílení mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednoduššímu přístupu pacientů k vlastním zdravotním informacím.
1: Cílem je vyšší bezpečnost zdravotnických dat, zjednodušení administrativy a možnost věnovat více času samotné péči o pacienty. Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy 2029. Před kvalifikací se utkají s Belgií a Norskem. První zápas odehrají 27. srpna v Belgii. O 3 dny později nastoupí doma proti Norsku. Do další fáze postoupí jen vítěz skupiny, takže český tým čeká důležitý boj o účast na evropském šampionátu. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemný večer.
2: Rokeři sobě. Hodina vašich vzkazů a písniček na přání. Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas Rok.

0: Dark Side of My Heart Accept, ti nám tohle to dneska odšpuntovali, tady 60 minutovku, která od pradávna tady na rádiu Čas Rock vždycky v pátek patří vám, rokeři sobě. Tak kdo bude první, je to Titin, Hojda Haňule a všichni rokeři. Šlo by při pátku zahrát Forest Jump a jejich devadesátky, prožil jsem je, bylo mi 20 plus, bomba song. Když jsem ho slyšel poprvé, říkám si, ty vole, fakt, tak nějak to bylo a taky si toho moc nepamatuju, nebo to tahám někde z paty, ale je to tam. Tak to bude pro všechny, co to zažili a prožili. Díky moc, Titin. Souhlasím, já si je teda pamatuju, já jsem o něco mladší, takže alkoholové drivy mě ještě tehdy minuli, díky bohu, takže já si je pamatuju. Ale kámo, byla to jízda, to jo.
1: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
2: Haló, haló, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tohle byly Blondy a jejich Maria, vy posloucháte Rádio Čas Rok, na drátě už je Roman a Roman nám volá z kombajnu, no nedá se nic dělat, jsou žně, čau.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, přeháněj, co se zahrajem, co máš v plánu a jak se těšíš na letošní ročník Holba roku na grilu?
1: Tak zahrajeme Sabatony, God Meet Wounds, na Holbu na rok na grilu se hodně těším.
0: Prý už máme posečeno, jsi říkal?
1: Ano, louka už je od včerejška zasečena.
0: Hezky. Přes týden to poprší? Takže se nebude prášit, ideální stav?
1: No, ale ideální stav.
0: muzika pro koho?
1: Tak, bude to pro kolegu, který momentálně vede kolonu v kombajnu.
0: Kolik vás je?
1: Tři.
0: Dobře vy.
1: Jsme tři kombajny na jednom polu, tak to je pro našeho kolegu Peťánka, ať se snaží, pro pana agronoma, pro všechny, co poslouchají toto skvělé radio a pro tebe.
0: Tak jo, já moc děkuju. Zdravím kombajnové bratrstvo Kočičí Pracky a tady jsou Sabaton. Za týden se vidíme na Sádráku v Opavě. Čau.
1: Jasně, ahoj.

0: Tohle byl příspěvek Smečky dynastie do dnešní hodinky, která patří vám na rádiu Čas Rok, tedy rokeři sobě. No a teď už zase tu vaše další Čauky Hanule, šlo by zahrát dceři Martině k svátku Gatecrasher. Posloucháme vás na dovolené u Baltu, díky moc a čus. Na holbě se vidíme, Martin. Já zdravím za celou Smečku rádia Čas Rok k Baltu, užijte si to a za týden se vidíme na holbě.
1: 15 let s tebou, 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
2: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rok všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Loni jste na festivalu prolili hrdly přes 30 000 piv Holba a snědli neuvěřitelných 1298 sekaných v housce. Překonáme letos tyhle rekordy. Skvělé kapely, pěnivý mok a tuny parádní bašty už se chystají. Přijď na Holbu, oslav s námi 15 let rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule. Rockeři sobě! Hodina vašich skvělých.

0: Malý Bíla do Dánska, tady ten hudební. V reálu si tam klidně zajete, nádherná země. A my se šoupneme dál, v hodince, která patří vám, tady rokeři sobě, Láďa z Maranela bude diktovat, co takhle vložit do orchestrionu Salamandru. Proskalní a věrné posluchače Rádia Čas Rok. Díkes, Láďík z Maranela, máš to mít.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou na Rádiu Čas Rok.

0: román si před chvilkou zavolal rovnou z kombajnu, 8 k napsání. Další román, ten je na cestě do Vizovic. Povinná výbava, mimochodem Romane, naprosto v pořádku. Ještě by to sneslo jedno Platonu a ten další román už je na drátě a bude diktovat muziku. Čau.
1: Já nejsem v kombajnu, já jsem v trafice a valím dom.
0: No vidíš to, tak každý to máme jinak, že jo?
1: Každý to máme jinak, valím dom, to si zrobit na zahradu ještě a pak valím do Japonska na zrzavou vlastně, no.
0: Já jsem normálně zvědavá, jaký román se ještě ozve, odkud? Ať máme ten výčet jako kompletní.
1: Uvidíš, dobrý.
0: Kurtizány z 25. venue, já jsem vytáhla možná to nejprofláklejší, ale mě se líbí nejvíc.
1: Tak. Já jsem řekl muziku a ty si vybrala skladbu. Tak Výborně. Je to pro nás dva a pro všechny posluchače.
0: Super. Jožina si dáme potom naživo za týden.
1: Jožina si dáme naživo.
0: Iskala mi ty Jane.
1: Došel jsem to, nechle to.
0: Ale půjde to, půjde to. Možná to zadře, ale půjde to.
1: Pro Zbyňka Bidzinského, bo ten mě zdupal, že mu nenechám zahrát. Možná poslouchá, když neposlouchá, vás můj.
0: No tak, ale ty popleto, ještě jsi to dohnal teďka. Máš to být, hele, těším se na tebe. Čau.
1: Jasné, čau.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
9: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
8: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
11: Aha, bubu, zastávka Hoštice u Volyně nezastavuje, máme zpoždění. Anderku, ahoj, krásný večer.
12: Čau, čau, Haní.
11: Se dívá na jaké zastávce vystoupil. A kdo z názvou je střízliv?
12: Já určitě ne.
11: Takže všechno v pořádku, je pátek večer.
12: Ano, asi tak nějak. Já totiž nejsem střízlivý už jen z toho důvodu, že mi tak bolí záda, že asi se brzo pokakám.
11: Jak to slušně řekl. Hele, tenhle svět není pro střízlivý.
12: Není, fakt není, opravdu není.
11: Tak budeme čmárat Hoštici na víčko.
12: Jo, to bude úplně super.
11: Komu?
12: Hele, pro všechny, co nemůžou být na festiácích, co dneska pracovali, pro vás do radia a prostě tak pro celou tu naši šílenou bohu. Partu tak. Rockerskou, co tady je.
11: A ta je super. Jste prostě takže nejlepší, je to tak.
12: Je to prostě neuvěřitelné, jak se můžou lidi takhle, kteří se vlastně v podstatě ani neznají a dají se dokupy jenom kvůli tomu, že vy v podstatě máte to radio a máte těch 15 roků, takže vám přeju dalších nejmíň aspoň 15 roků.
11: Děkujeme moc. No a my jsme jenom prostředník. Zbytek to už jste udělali vy a udělali jste to dobře. A dělejte dál.
12: Vy jste ale ten prostředník, který právě, no teď to radši nebudu rozdělat.
11: No nejsme tady vystrčený hlavně prostředník. Anderku, krásný páteční večer, tady máš sahulu, měj se.
12: Já díky moc, ahoj.

Rockeři sobě. Hodina vašich vzkazů a písniček na přání. Každý pátek po 6. večer na rádiu Čas Rock.

0: vás připravil Honza Prokeš. No a ten další červencový taky pomalu může odstartovat. Užijte si parádní páteční večer, ať je to podle vás. A slyšíme se v neděli odpoledne. Tak čau.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Čau rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme ve společnosti formace Skillet. Ta má venku z brusu nový kousek, který je údajně startem nové hudební éry této grupy. Dočkal se i velice zajímavého videoklipu a že tu změnu berou opravdu vážně, tak o tom nasvědčuje chystané turné, které by mělo odstartovat na konci září. Bude mít úctyhodných 25 zastávek a jak je vidět, je o něho u fanoušků opravdu zájem, protože lístky jdou rychle na dračku.

Skillet, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s kapelou Mastodon, která maká na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa na konci letních prázdnin, konkrétně 28. srpna, a objeví se na ní i velice zajímavý host, a to samotný Josh Homme. Máme se těšit na 12 písní, ze kterých si tu, která si na tom výtvoru bude držet čtvrtou pozici v pořadí, teď dáme v plné parádě.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s Bon Jovi, kteří jsou po čtyřleté nucené pauze zpátky na pódiu. Důvodem odloučení byla Johnova velice náročná operace hlasivek, která se údajně povedla, a tak kapele nic nebránilo v tom vyrazit mezi fanoušky. K tomuto kroku se ale po svém vyjádřil bývalý spoluhráč Richie Sambora, který se fanoušku ptá, jestli se jim to líbí a jestli nejsou hluší. Každopádně, chlapi mají narvaná hlediště a to je to, proč to dělají. Jestli má Sambora pravdu nebo ne, tak to si přeberte každý sám. Každopádně jsme rádi, že jsou Bon Jovi zpět a snad jim to dlouho vydrží.

Pořad Víkend pokračuje dál a my se teď podíváme za Erikem Grenvolem, který má svoji vůbec první solovku venku už nějaký ten pátek. Ale to vůbec nic nemění na tom, že bychom si z ní nemohli dát jeden kousek, který se dočkal i filmového doprovodu. Ten vypráví příběh o dvou lidech, kteří stojí při sobě i v těch nejtěžších chvílích, které život někdy přináší. Podle samotného Erika jde o nejúpřímnější skladbu, kterou kdy napsal, a jestli tomu tak opravdu je, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Tady je a já se s vámi pro dnešek rokeři loučím. Mějte se fajn a roku zdar.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: In our brand new world.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Radio Čas Rok.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí, obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
1: Jo.
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
0: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
3: Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Originál a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
2: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno.
3: Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Tarju, Tublatanku a kupu dalších.
2: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
3: a další náloží vstupenek.
2: Letní roková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: Ústecký kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: Vítáme vás v našem klimatizovaném rebelském baru, kde bude ovšem dneska i asi pěkně horko.
1: Máme pro vás totiž pořádnou porci nefalšované rockové a metalové muziky, která vás 100% zahřeje.
0: No, ono jako by to bylo v létě potřeba, že jo? Hned ten první kousek hodně zaměstná váš termoregulační systém.
1: Máme pro vás klasickou sypačku od Metallica Seek and Destroy. Nedávno, když ji Metallica hrála na koncertě v Dublinu, se stala taková kuriózní věc.
0: Máš pravdu. Kytarista Kirk Hammett totiž ztratil rovnováhu a spadl z pódia přímo mezi diváky. Naštěstí se mu nic nestalo a díky fanouškům byla hned zpátky nahoře.
1: Kirk to vzal celé s humorem a pojmenoval tenhle incident Uklouzni a zničí.

0: Na rádiu Čas Rock nebo televizi Rebel pokračuje Rebelský bar, kterým vás i tentokrát provází Ivo Raška, Tomáš Michalík.
1: No a co nevidět, se k nám přidá i Tony Iommi, kytarista a skladatel legendární heavy metalové kapely Black Sabbath.
0: A od nedávna už není jenom hudebník, ale stal se taky rytíř.
1: Přesně tak, jak říkáš. Na začátku prázdnin se tenhle 78letý chlápek dočkal obrovské pocty. Získal prestižní britské vyznamenání Member of the Order of the British Empire.
0: No, když to říkám, je to prostě rytíř. Oceněn byl za své celoživotní zásluhy v oblasti hudby i charitativní činnost.
1: Tak mu dodatečně gratulujeme i my.

0: Dnešní díl pořadu Rebelský bar by se mohl klidně nést s podtitulem U velikána. Dalším hostem totiž bude Adrian Vandenberg.
1: Bývalý kytarista z Whitesnake má k návštěvě gastronomického zařízení o jeden důvod více. V příštím roce se totiž chystá oslavit půl století na hudební scéně.
0: A vzal to opravdu zodpovědně a velkolepě. Nechal se slyšet, že plánuje filmový dokument, nové album i knižní biografii.
1: No a pochopitelně nebude chybět ani speciální koncert. Ten se uskuteční v dubnu v Holandsku a fanoušci se mohou těšit jak na skladby od Whitesnake, tak od jeho kapely Vandenberg a dalších jeho bočních projektů.
0: No a popřát mu přijde pochopitelně řada kamarádů a kolegů z hudební branže.

0: Víš, co by to chtělo, Tomáši?
1: Pivo.
0: No, to taky.
1: Vodku?
0: To taky.
1: Rum?
0: To taky. Ale přesto všechno ještě nějaký ženský element.
1: To je pravda.
0: Protože my jsme měli tady na baru tři pány, no a teď by to chtělo nějakým způsobem vyvážit tento nepoměr.
1: No tak na to bych tady měl jednu parádní věc v podání Epiky. Dáme si jejich živou verzi skladby Sirens of Blood and Water.
0: Já vím, kterou myslíš. Tu, kde se po boku Simone Simons představí i Alicia White Glutz, Elize Reid a Charlotte Wessels, že jo?
1: Přesně tak. Tahle koncertní verze, kterou si co nevidět poslechneme, vznikla během dosud největšího samostatného vystoupení kapely, kdy vyprodala amsterdamský Zigodom.
0: Parádní věc a ke všemu rovnou čtyři fantastické zpěvačky na jednom pódiu.

0: Dnešní rebelský bar se dostal do svého závěru, ale myslím, že se nám podařilo přilákat velmi zajímavé hosty.
1: A nejenom nám. I když je letošní festivalová sezóna v plném proudu, některé festiáky už oznamují headlinery na další rok.
0: Tomáš Recht? A hodně parádní hosty třeba přilákali organizátoři Rock for People. V roce 2027 totiž do parku 360 v Hradci přijede kultovní americká punkrocková legenda Blink-182.
1: Už teď se těšíme. No ale my tady na Rebelu nebo na rádiu Čas Rock čekat tak dlouho nemusíme a pustíme si je teď hned.
0: Zároveň se s vámi loučíme a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.
1: Do té doby se opatrujte a užívejte si léto.

0: přijď na Holbu. Oslav s námi 15 let Rádia Čas Rock a užij si jídlo, pití a muziku na plné koule.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Skepecky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Letní rocková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na hororový cirkus, Darju, Tublatanku a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu

Ahoj rokezi a rokerky, všechny vás taky dneska při úterním podvečeru zdravím. Samozřejmě za předpokladu, že sledujete či posloucháte premiéru pořadu Metalmania. Hudební rozsah, myslím, co se týká poslechu muziky, se snažím mít pokud možno co nejširší a tak zabrouzdám čas od času i do končin, kde byste nečekali metalovou či rockovou kapelu. Japonsko, trh, kde po téhle muzice je hlad, a důkazem je řada speciálních edicí vydávaných různými interprety právě pro japonský trh. Ovšem, i oni mají svoje želízko v ohni a to už dost dlouho. Jsou to Loudness. Já budu teď citovat weby. Loudness je japonská heavy metalová kapela, kterou v roce 1981 založil kytarista Akira Takasaki a bubeník Munetaka Higuchi. Byli prvním japonským metalovým počinem podepsaným s velkým labelem ve Spojených státech. Během své největší slávy se dostali do Billboard Top 100 a toto byla citace z webu o kapele, o které to dneska bude. Teď další klip.

Sledujete pořád Metalmania, dneska japonští Loudness. Ti začali svoji hudební kariéru psát v roce 1980. Taky první deska, ta jim vyšla mimochodem v japonštině. Pak už skočili na jazyk anglický, no a hned na začátku se ukázali jako velmi úspěšní, především díky své pódiové show. Amerika nenechala tyhle Japonce dlouho čekat, přišlo turné, taky smlouva s americkým labelem. První desky v Americe produkoval Max Norman. Alba budovali, navíc, když se kapely v téhle době chytl manažer Twisted Sister, tak to celé fungovalo a kapela šlapala po celém světě. A desky jako Soldier of Fortune nebo Hurricane Eyes nabízí pomezí heavy metalu a hard rocku v té klasické podobě. Ovšem, doma fanoušky ztráceli, základna se zmenšovala, no a 90. léta, tak ty jsou ve znamení problému právě v kapele Loudness. O tom až za chvilku. Teď další muzika.

Dnešní Metalmania, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, se přehoupla do své druhé poloviny. Dneska jsem pro vás pochystal japonské loudness, jak jsem říkal. Devadesátky to byly problémy, odchody a pokus míchat starý zvuk. Toto se táhlo až do roku 2001, kdy Akira Takasaki vyslovil přání potkat se s původní sestavou kapely loudness 80. let. To se mu povedlo a kapela začala být aktivní znovu. Samozřejmě, sestava se pak měnila, protože někteří muzikanti bohužel už opustili pozemský svět, ale loudness šlapali a šlapou dál. Rok 2001, Pandemonium, o rok později další deska Biosphere, 2004 Racing a Breaking the Taboo 2006. Toto je jenom malý výčet dalších alb, které vyšly po přechodu milénia. Dáme si další muziku.

Tak rockeři, dneska si v rámci Metalmány dáváme ten správný japonský heavy metal mixnutý s hard rockem. Legendy, které na hudebním trhu fungují od roku 1980. Japonští Loudness. Další muzika je za náma a jak jsem říkal, jsou velmi aktivní v podstatě do dnešní doby. On ten závěr té diskografie se pohybuje někde okolo roku 2012 až 2018. 2012 vyšlo album s tímhle názvem, o dva roky později The Sun Will Rise Again a v roce 2018 Rise to Glory. No a abychom tedy doplnili tady tuhle strašně příjemně poslouchatelnou muziku, přihazuju ještě jeden klip a přihazuju přání typu z vaší strany, napište mi, co byste chtěli vidět, případně slyšet, ať už na televizi Rebel nebo na rádiu Čas Rock. Ideální stav použít k tomu sociální sítě. Já jsem David Zbavitel, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden v další Metalmány. Mějte se.

0: slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Hradecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.